0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Klasik Praha.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu

0: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
1: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
0: Těšíme se na vás.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 29. června. Stačí talent, velká píle a trochu štěstí a dokážete přemoci i značný handicap. Příkladem nám může být umělec, o kterém se zmíníme právě v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 1 C-dur Mucia Clementiho. Hrál orchestr The Philharmonia pod vedením Francesca Davalose. Je 7 hodin a 6 minut, nás za chvíli čeká hudba Ference Lista a také po několika skladbách seznámení s naším skladatelem, který se narodil u nás, hovořil však německy a vyrostl ve Vídni a stal se vynikajícím klavíristou. Mluvím o Josefu Paulu Laborovi, narozeném v Hořovicích, který se stal proslulým i přesto, že musel zápasit už od 3 let s velkým handicapem. Jakým, i to vám prozradím. Teď už ale zazní hudba Ference Lista.

Jean-Yves Thibaudet nám dohrál solo ve čtvrté části koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 S-dur Ference Lista. Hrál i orchestr Symphonique de Montréal pod vedením Charlese Dutoua. 7 hodin 11 minut a za chvíli duet z prvního dějství opery George Bizeta. Nebude se však jednat o Carmen, ale o lovce perel. A tak uslyšíme dva skvělé pěvce, Ramona Vargase a Ludovika Tizier. Za doprovodu SVR Rundfunk Orchestr Kaiserlautern. Ovšem to bude vše za chvíli, ještě předtím tu máme předpověď počasí pro hlavní město. Dnes bude v Praze zpočátku jasno až polojasno, ale od západu bude přibývat oblačnosti a zpočátku se mohou objevit i přehánky a bouřky. Ty se ovšem vyskytnou jen výjimečně a je nutné počítat během jejich výskytu také se zesílením dosud jen mírného větru. Teploty ty se vyšplhají dnes ke 33 a možná až k 35 stupňům Celsia.

Dozněl duet z prvního dějství opery Lovci perel George Bizeta. Zpívali nám Ramon Vargas a Ludovic Désirée a doprovázel je SWR Rundfunk Orchestr Kaiserlautern pod vedením José Calada. 7 hodin 18 minut, za chvíli I Got Rhythm, známá píseň a tentokrát v instrumentální podobě také skladba George Gershwina. Rád nám budou Stefan Krapeli a McCoy Tyner. Ovšem předtím ještě informace o dopravní situaci v Praze. Dnes na Evropské, na Praze 6 je hlášena dopravní nehoda. Buďte opatrní, je nutné kolem ní, až budete projíždět, zpomalit. A další omezení se chystá a je to velké omezení. Kbelská bude průjezdná pouze jedním pruhem v jednom směru a v druhém směru také pouze jedním pruhem. Nebude možné odbočit z proseka Letňan ani z Kbel na Kbelskou. Tyto práce začnou 1. července. Je dobré se na to připravit už teď, protože za dva dny začne toto velké omezení, které zkomplikuje průjezdnost těmito oblastmi.

0: Klasik Praha.
1: V první letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, který navštívili členky mladého smyčcového kvarteta Krása kvartet, houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová. Do studia přišli představit své nové album Youth se skladbami Hanse Krásy, Karla Ančerla a Ervina Schulhoffa. K poslechu reprízy v úterý 30. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme Valčík z baletu Šípková růženka Petra Iliče Čajkovského. Hrál nám orchestr New Philharmonic Orchestra London pod taktovkou Lorence Zíkla. Je 7 hodin 28 minut a my se za chvíli zaposloucháme do španělské serenády. Předtím ale zavítáme do českých Hořovic. Tam se totiž nacházela v 19. století rodina, sice německojazyčná, ale působící právě u nás. Byla to rodina Laborů. Tatínek budoucího muzikanta byl správcem tamních železáren a jak už jste předvídali a slyšeli v úvodu dnešního ranního vysílání, narodil se jim syn, slavný hudebník, je jim Josef Paul Labor. Ten se narodil právě 29. června roku 1842 v Hořovicích. A protože tatínek byl nejenom správce železáren, ale také amatérský hudebník, tak domácnost se stala postupem času centrem hudebního dění v Hořovicích. A mladý Pepíček měl k hudbě tak neuvěřitelně blízko. Došlo však ke smutné události. Následkem neštovic Josef Paul Labor už ve 3 letech oslepl. A v Hořovicích tak pro mladého hudebníka, snad budoucího slavného, nebyla příliš šťastná budoucí.

Dozněla španělská serenáda Alexandra Glazunova. Hrál nám Josef Suk a Pražský komorní orchestr. Máme 7:58 a za chvíli se zaposloucháme do žiku, do první části St. Paul's Jude Gustava Holsta. Předtím se ale vracíme opět k jednomu hudebníkovi, o kterého se dělíme tak trochu s Rakušany. Narodil se u nás, ale vyrůstal ve Vídni a navíc pocházel z německojazyčné rodiny. Josef Paul Labor, hořovický rodák, který vyrůstal ve Vídni, se stal výtečným klavíristou. Hned po absolutoriu školy absolvoval sérii velmi úspěšných koncertů v hlavních evropských městech a na těch cestách se také seznámil s hanoverským králem Jindřichem V. Hanoverským. Ten byl také nevidomý. O Josefu Paulu už víme, že ten byl nevidomý od 3 let. Tak měli společnou řeč i zájem o hudbu a hanoverský král jmenoval Josefa Paula královským komorním klavíristou. Ovšem Josefu Paulu spíš k srdci přirostla Vídeň a tak se vydal tam a působil jako výtečný hudebník, ale hlavně pedagog. A jeho žáci, ti jsou velmi slavní. Jména uslyšíte za chvíli.

0: Slyšeli jsme Žik, první část se St. Paul's Youth Gustava Holsta. Hrál soubor London Concert and the Chamber Ensemble a dohrál 7 minut po 7:30. Za chvíli uslyšíme hudbu Wolfganga Ebnera. Bude to skladba s názvem Beatus Vir, blahoslavený muž, tak je překládána. A my se o jednom takovém muži dnes bavíme. Mluvíme o vynikajícím hudebníku Josefu Paulu Laborovi, který i přes svůj handicap od 3 let byl nevidomý, proslul jako vynikající hudebník a nejenom hudebník, také jako pedagog, klavírní pedagog. Mezi jeho žáky patřili třeba slavný klavírní virtuos Paul Wittgenstein nebo skladatel Arnold Schönberg či známá žena známých mužů, Alma Mahlerová, která ovšem, jak jste možná už slyšeli i v našem vysílání, byla skvělou skladatelkou a pokud by se nestala ženou známých mužů, možná, že by uspěla jako samostatná vynikající skladatelka ve 20. století. Ovšem, kromě toho se stýkal Josef Paul Labor také při hudebních večírcích s dalšími předními vynikajícími hudebníky, Johannesem Brahmsem, Gustavem Mahlerem nebo třeba i Richardem Straussem. Vedle toho, že hrál jako klavírní virtuos, učil jako klavírní pedagog, se také snažil vzdělávat ve hře na varhany a stal se vyhlášeným varhaníkem. Dokonce obdržel titul císařský a královský dvorní varhaník. Byl také citlivý ke svým přátelům. Třeba když známý Paul Wittgenstein, klavírní virtuos, během bojů v první světové válce přišel o pravou ruku, byl Labor první, kdo pro něj zkomponoval skladby pouze pro ruku levou. A proto je určitě příznačné si poslechnout hudbu německého, ovšem barokního skladatele Wolfganga Ebnera, který se také usídlil ve Vídni a dokonce také byl chápán a jmenován předním hudebníkem na císařském dvoře. Uslyšíme tedy skladbu Beatus Vir, kterou nám zaspívají Zdeněk Kazda, Stanislav Předota, Pavel Klikar bude doprovázet na varhany a doprovázet bude i soubor Muzika Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme skladbu Wolfganga Ebnera, německého barokního skladatele, který působil jako dvorní varhaník ve Vídni, tedy od Wolfganga Ebnera, a nám tuto skladbu s názvem Blahoslavený muž z hudebnění žalmu 112 přednesla Muzika Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara. Solisté byli Zdeněk Kazda, Stanislav Předota a na varhany hrál právě i dirigent Pavel Klikar. 7 hodin 45 minut, 8:15 a skladba Františka Xavera Richtera. Zaposloucháme se do třetí části jeho symfonie číslo 1 B dur. Hraje soubor Helsinki Baroque Orchestra pod taktovkou Aapa Heikkinena.

0: Slyšeli jsme hudbu Františka Xavera Richtera, našeho úspěšného skladatele i v zahraničí. Třetí část té symfonie číslo 1 B dur nám hrál soubor Helsinki Baroque Orchestra pod taktovkou Aapa Heikkinena. Dohrál v 7 hodin a 49 minut a nás za chvíli čeká hudba Sergeje Rachmaninova. Zaposloucháme se do jarních vod v podání Earl Wilda.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
6: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
5: Těšíme se na vás.
7: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme Jarní vody Sergeje Rachmaninova v podání Earl Wilda. Je 7 hodin 54 minuty a nás nyní čeká další pěkná skladba. Bude to skladba Krištofa Haranta. Jak víte, je to Krištof Harant z Polžica, Bezdružica, pán na Pecce, tedy český renesanční šlechtic, ale také skladatel, politik, spisovatel a cestovatel a bohužel také jeden ze 27 českých pánů popravených po Bílé hoře na Staroměstském náměstí. Zachovalo se ale po něm dostatek pěkných děl a jedno z nich uslyšíme. Bude to Gloria z Mise Queenis Vocibus. Zpívat nám budou Barbora Kabátková, Vojtěch Semerát, Tomáš Lightcap, Ondřej Holub a Jaromír Nosek. A my uslyšíme doprovod kapely Mariány pod vedením Vojtěcha Semeráda.

0: Dozněla část z mise Quinnis Vocibus. Gloria Krištofa Hranta nám zaspívali Barbora Kabátková, Vojtěch Semerát, Tomáš Lightcap, Ondřej Holupa, Jaromír Nosek. Hrála kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda. Za chvíli uslyšíte tvorbu Karla Filipa Emanuela Bacha. Uslyšíme první část symfonie číslo 1 G-dur v podání souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka. Nyní v 8 hodin jsou na řadě zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vicepremiérka Alena Schillerová nesouhlasí s tím, jak vystupovali v pátek a v sobotu koaliční motoristé na folklorním festivalu ve Strážnici. Lidé tam podle ní chodí za zážitky a ne poslouchat politiky. Omezit dotace pro festival, jak po vypískání ministrů Oty Klempíře a Petra Macinky, navrhl na sociálních sítích další z ministrů motoristů Boris Šťastný, ale odmítla. Zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států podepsali v pátek večer ve Washingtonu rámcovou dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí, kde se vedla od úterý jednání mezi izraelskými a libanonskými diplomaty. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda vytváří rámec pro trvalý mír a bezpečnost. V 88 letech se zemřela ve Francii básnířka a spisovatelka Věra Linhartová. Pro její tvorbu byly typické experimenty s jazykem. Stala se klíčovou představitelkou a zakladatelkou české experimentální prozy 60. let 20. století. Po emigraci do Francie v roce 1968 začala tvořit také ve francouzštině. Pracovala tam ale hlavně jako specialistka na umění, zvláště to japonské, a překládala do francouzštiny texty z oblasti zenového buddhismu. Dnes čekáme v České republice jasno až polojasno, ale během dne bude od západu přibývat oblačnost. Také se dočkáme vysokých teplot. Ty nejvyšší se budou pohybovat mezi 31 až 36 stupni Celsia. Ovšem na Moravě a ve Slezsku může být ještě o něco teplý, až 39 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 28. To je ze zpráv 8 vše. Nyní už poslouchejme hudbu Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme první část symfonie číslo 1 G-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Hrál soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka a dohrál 5 minut po 8 hodině. Za chvíli se rozeznějí tóny Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, který se stal slavným americkým skladatelem, a to nejenom klasické, ale i filmové hudby. První část jeho koncertu pro housle a orchestr D-dur nám zahraje Daniel Hoop a Královská stockholmská filharmonie pod vedením Alexandra Shelleyho. Ale zazní tyto tóny až za chvíli, neboť je dobré si připomenout, co nás také čeká, a hlavně v dopravě. Je to mnoho omezení, která se většinou přes léto dějí, a jedno ze zásadních čeká také Pražany, neboť bude uzavřena ulice Kbelská od 1. července, tedy už za 2 dny bude zúžena možnost průjezdu v jednom pruhu v obou směrech a nebude možné najet na Kbelskou z Letňan, Proseka ani Kbel. To je důležité si uvědomit a už teď plánovat, jakou objížďku si ustanovíte pro příští dny, pokud jezdíte Kbelskou. Nyní nás ale už čekají příjemné zážitky z tónu Ericha Wolfganga Korngolda.

0: Slyšeli jsme první část koncertu pro housle a orchestr D-dur Erika Wolfganga Korngolda. Hrál nám Daniel Houp a také Královská stockholmská filharmonie pod taktovkou Alexandra Shelley. My se zaposlouchali do této melodie v předchozích minutách. Nyní už máme 9:15. Po skladbě Erika Wolfganga Korngolda, který byl mimo jedné jedním ze zakladatelů americké filmové hudby, se budeme moci zaposlouchat do dalšího pokračování vývoje filmové hudby, protože na řadě je skladba Johna Williamse. Uslyšíme hlavní hudební téma z filmu Superman z roku 1978. Zahrají je filharmonici města Prahy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Mého dalšího hosta znáte z koncertních pódií nejen jako solového klavíristu z Dvořákova tria, jehož je členem, ale také jako pedagoga. Ivo Kahánek se stal nedávno ředitelem Pražské konzervatoře. Zeptám se ho, jak tato pozice ovlivní jeho další umělecký život a jaké nové úkoly na něj čekají v ředitelně. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme píseň Když mě stará matka, ovšem jen v instrumentální podobě, v úpravě pro trubku a orchestr. Z cigánských melodií nám tuto melodii od Antonína Dvořáka zahrál Gábor Boldocký a Prague Philharmonia pod toktovkou Somi Diniese. 8 hodin 26 minut a hudba Johana Adolfa Scheibeho. Uslyšíme první část koncertu D-dur pro flétnu, smyčce a basso continuo.

Jeden Spranger nám zahrál solo v první části koncertu D-dur pro flétnu, smyčce a baso continuo Johanna Adolfa Scheibeho. Hrála za doprovodu souboru Concerto Kodaň pod taktovkou Andrew Menzeho. A my se teď zaposloucháme v 31 minut po 8 hodině do hudby Ralpha von Williamse, do fantazie na téma písně Green Sleeves. Uslyšíme hrát soubor The New Queen Hall Orchestra pod vedením Barry Wordsworthe.

0: Slyšeli jsme fantazii na téma písně Green Sleeves Ralpha Vaughan Williamse. Hrál nám soubor The New Queen's Hall Orchestra pod vedením Barry Wordsworthe a dohrál 5 minut po 9:30. Nyní nás čeká árie. Árie je titulní postavy z prvního dějství opery Antigone. Zpívat nám bude Michael Spires a ukáže nám rozsah svého hlasu. Je to ukázka z alba Kontratenor, tak si dokážete představit, že dokáže vyspívat i vysoké tóny, přestože je považován i za baritona. Uslyšíme arii Tu min volasti un regno a doprovázet Michaela Spirese bude soubor Il Pomodoro pod taktovkou Francesca Cortiho.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Michael Spiers nám předvedl svůj 3-oktávový rozsah hlasu. Árii titulní postavy z prvního dějství opery Antigone zpíval za doprovodu souboru Il Pomodoro pod vedením Francesca Cortiho a my se zaposlouchali tak do melodie Antonia Marii Mazzoniho. Za 9:45 a to už bude znít také další pěkná skladba. V sladkém snění uslyšíme část z klavírního cyklu Dětské album Petra Iliče Čajkovského. Hrát nám bude Daniel Trifonov.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jsme třetí větu symfonie číslo 1 C-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hrál Chamber Orchestra of Europe pod vedením Janika Nezecegana a dohrál 4 minuty před 9 hodinou. To je čas pro seskupení, které už desetiletí zpívá a obšťastňuje krásnými hlasy a skladbami a úpravami pro vokální soubor mnoho a mnoho posluchačů. Je to soubor The King's Singers, který pochopitelně za ta léta doznal různé proměny, obsazení, ale stále zpívá pěkně. To vám dokáže i v tradicionálu Danny Boy, aranžmá Petera Knighta.

0: To byl jeden ze známých tradicionálů, Danny Boy. V aranžmá Petra Knighta nám zpíval soubor The King's Singers. Slyšeli jsme tedy krásné skladby dnešního ranního vysílání a na vás se čekají další pěkné melodie, tentokrát už v dopoledním bloku Ondřeje Fischera. Filip Sichra se s vámi loučí a přeje skvělé pondělí.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Máme 29. června, tedy předposlední červnový den letošního roku. Je právě 8 minut po 9. hodině. Svátek dnes slaví Petr a Pavel. A od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás jako obvykle na frekvenci 98,7 FM, případně přes internet skrz naše webové stránky klasikpraha.cz a můžete nás naladit i prostřednictvím mobilní aplikace, která je na našich stránkách zdarma ke stažení, také v digitálním vysílání DAB+. No a právě teď dozněla hudba Antonína Dvořáka. Bylo to skerco stylizované jako tanec Furiant z Dvořákovy 6. symfonie D-dur. Poslouchali jsme nahrávku souboru Muzika Florea pod vedením dirigenta Marka Štrincla, což je ansámbl, který se tedy Dvořákově hudbě už přes 20 let věnuje a hraje Dvořákovy symfonie na dobové nástroje v historicky poučené interpretaci, což byl případ i této nahrávky. Před 10. hodinou mimo jiné zazní tady na frekvenci 98,7 třeba Mozart, Scriabin, Handel, také Debussy, filmová hudba Ennia Morriconeho a samozřejmě nám zahrají skvělí interpreti tuzemští i zahraniční, například klavírista Jan Schulmeister, uslyšíme také symfonický orchestr Českého rozhlasu, rovněž třeba violončelistu Edgara Moroa a mnohé další vynikající hráče. No a teď to bude Helsinský barokní orchestr, finský soubor, který nám zahraje hudbu barokního moravského autora Františka Xavera Richtra. Zazní fuga z Richtrovy symfonie číslo 4 B-dur.

Finský soubor dobových nástrojů Helsinki Barok Orchestra, vedený Apo Häkkinenem, nám teď hrál hudbu Františka Xavera Richtera. Od tohoto skladatele přelomu baroka a klasicismu, rodáka z moravského Holešova, jsme poslouchali fugu z jeho symfonie číslo 4 B-dur. Když už jsem zmínil Richtrovo rodiště Holešov, tak tam se koná každoročně v létě tradiční letní škola barokní hudby, která bude letos probíhat od 31. července do 9. srpna, tak pokud jste aktivními hudebníky se zájmem o interpretaci barokní hudby, tak to je skvělá příležitost, jak absolvovat výuku pod vedením renomovaných lektorů, věnujících se právě historicky poučené interpretaci. No a letošní ročník bude tedy v rámci svého průběhu nastudovávat Händlovo oratorium Saul, což pak také bude uvedeno na několika veřejných koncertech na začátku srpna. Více informací najdete na webových stránkách barokníhudba.cz. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Johannese Brahmse. Druhá část jeho klarinetové sonáty S-dur zazní v podání dvou českých hráčů. Na klarinet bude hrát Igor František a na klavír Martin Kasík.

Na Klasik Praha jsme teď 10 minut před 9:30 vyslechli druhou část z Brahmsovy klarinetové sonáty Esdur, velice často hrávaného díla romantického komorního repertoáru pro klarinet a klavír. No a na této nahrávce tedy účinkovali dva čeští interpreti, klarinetista Igor František, také ředitel Svatováclavského hudebního festivalu, který se koná každoročně v září v Moravskoslezském kraji, a spolu s ním na piano hrál Martin Kasík. Teď nás čeká hudba Ennia Morriconeho. Za pár dní si budeme připomínat už 6. výročí úmrtí tohoto legendárního italského filmového skladatele. Toto bude téma, které Ennio Morricone složil pro gangsterku s názvem Tenkrát v Americe z roku 1984, film režiséra Sergia Leoneho s Robertem De Nirem v hlavní roli. No a toto téma uslyšíme v podobě, v jakého sám Ennio Morricone, co by dirigent, živě nahrál v roce 2004 s Mnichovským rozhlasovým orchestrem.

0: Klasik Praha.
1: 26. června 1926 proběhla světová premiéra slavné symfonie Leoše Janáčka. Zazněla v pražském Rudolfinu v

0: Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Je minuta po půl desáté, posloucháte hudební rádio Klasik Praha. V 70. letech 18. století, v době, kdy ještě žil v Salzburku, napsal Wolfgang Amadeus Mozart 17 takzvaných chrámových sonát, které byly tedy určeny k provedení během mše. A my jsme poslouchali teď devátou z nich z nahrávky Kolegia českých filharmoniků. Dále nám zahraje klavírista Jan Schulmeister, mladý pianista, který tedy letos slaví 20. narozeniny, přesto už se jedná o úspěšného hráče. Jehož album, ze kterého pochází tato ukázka, mimo jiné získalo cenu BBC Music Magazine. My si poslechneme v podání Jana Schulmeistera Andante H-dur, tedy první větu z cyklu pěti preludií opus 16 Alexandra Scriabina.

Pět minut po půl desáté jsme vyslechli ukázku z alba, které vyšlo v loňském roce u Suprafonu a za které klavírista Jan Schulmeister získal cenu časopisu BBC Music Magazine. Je to album věnované ruskému romantickému klavírnímu repertoáru a my jsme nyní poslouchali v podání Jana Schulmeistera první z pěti preludií Alexandra Skriabina, bylo to Andante Hádur. Teď nás čeká známá skladba Georga Friedricha Händla, slavný sbor Alleluja z oratoria Messiáš v podání souboru Scholars Baroque Ensemble.

9 minut po půl desáté zazněl teď sbor Aleluja z Handlova oratoria Mesiáš. Hrál a zpíval nám soubor Scholars Baroque Ensemble. Dále si poslechneme ukázku z tvorby českého skladatele 20. století Jana Nováka. Před pár lety vyšlo u Suprafonu zajímavé album s novákovými koncertantními skladbami, na kterém se podíleli i skladatelovi dcery, flétnistka Klára a klavíristka Dora. No a my si teď poslechneme od Jana Nováka druhou část jeho klavírního dvojkoncertu, který vznikl v polovině 50. let minulého století. Bude to tedy druhá část Andante a právě skladatelova dcera, pianistka Dora Novák-Wilmington, zahraje na jeden z těchto dvou klavírů, na druhý bude hrát Karel Košárek a Tomáš Netopil řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla druhá věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr českého skladatele 20. století Jana Nováka. Soulové party hrály Karel Košárek a skladatelova dcera Dora Novák-Wilmington. Tomáš Netopil řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu. Dále uslyšíme soulovou trubku Williama Formena. Tento hráč se nám představí v rondové třetí větě z koncertu Esdur Johana Nepomuka Humla, také za doprovodu symfonického orchestru Českého rozhlasu. A pak ještě třeba violončelista Edgar Moreau a nebo klavíristka Lilia Zilberstein nám zahrají tady na frekvenci 98,7 ještě před 10. hodinou.

0: Klasik Praha.
1: Jestli si myslíte, že soudobá klasická hudba je neposlouchatelná, tak vás vyvedu z tohoto omylu. Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet zahrají tvorbu skladatelů 20. a 21. století v pořadu Švédský stůl, který pro vás Stanislav Předota připravil na neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme hudbu Friedricha Guldy, známého klavíristy, který se věnoval jazzové i klasické hudbě, proslul řadou velice kontroverzních projektů, třeba když fingoval svou vlastní smrt, aby zvýšil prodej lístků na svůj koncert. Nicméně byl také hudebním skladatelem a my jsme teď slyšeli menuet z jeho koncertu pro violončelo a dechový orchestr. Solo hrál Edgar Moreau, mladý francouzský violončelista, kterého doprovodil soubor Le Force Majeur pod vedením Rafaela Merléna, dirigenta a shodou okolností také violončelisty. No a před 10. hodinou ještě uslyšíme hudbu Claude Debussyho, tentokrát to bude tokáta z klavírního cyklu pojmenovaného lakonicky Pour le piano, pro klavír, a zahraje nám klavíristka jménem Lilia Silberstein.

0: Jsou 2:50 a toto byla tokáta z Debussyho klavírního cyklu pojmenovaného Pour le piano pro klavír. Hrála nám Lilia Silberstein. No a s další hodinou našeho dopoledního programu v našem vysílání uslyšíte třeba hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho, v rámci rubriky Novinka týdne také tvorbu současného českého skladatele Jiřího Temla. Kromě toho nabídneme třeba i Ravela, Sibelia, hudbu Richarda Strause nebo George Gershwina a samozřejmě vynikající interprety, mezi nimi nebude chybět basbaritonista Adam Plachetka, houslistka Janine Jansen a celá řada dalších. No a bezprostředně nyní teď budeme pokračovat barokní hudbou. Bude to árie s názvem Così perfida Alcina, která pochází z opery s velice dlouhým názvem La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina, což je tedy první dochovaná opera napsaná ženskou autorkou. Byla to Francesca Caccini, raně barokní autorka, dcera Giulia Cacciniho. No a nám tuto árii z této její zmiňované opery zaspívá mezzosopranistka Luciana Mancini, doprovázená souborem L'Arpeggiata.
1: Tohle je Klasik Praha.

Zpívala nám mezzosopranistka Luciana Mancini společně se souborem L'Arpeggiata, ansamblem vedeným teorbistkou Kristinou Pluhar, který před dvěma lety vydal album věnované ženským barokním skladatelkám z Itálie 17. století. Jednou z nich byla i Francesca Caccini, dcera Giulia Cacciniho, a my jsme teď poslouchali tuto arii Così perfida Alcina, pocházející z její opery na motivy renesančního eposu Orlando Furioso, Zuřivý Roland, což je tedy dílo, které samozřejmě inspirovalo mnoho dalších uměleckých děl. No a tato její opera, tedy opera Francesky Caccini La Liberazione di Ruggero, ta měla premiéru v roce 1625, takže loni tomu bylo rovných 400 let a je to úplně první dochovaná opera napsaná ženskou autorkou. Dále nás čeká hudba Felixe Mendelssohna. V Itálii ještě zůstaneme, protože půjde teď o Mendelssohnovu čtvrtou, takzvanou italskou symfonii. Jejíž čtvrtou část, pojatou jako tanec Saltarello, nám zahraje Pražská komorní filharmonie.

0: Pod taktovkou svého zakladatele, dirigenta Jiřího Bělohlávka, nám hrála Pražská komorní filharmonie. Byla to čtvrtá část z čtvrté symfonie Felixe Mendelssohna, přezdívané Italská. Orchestr Prague Philharmonia, tedy, který je tedy jaksi následovníkem Pražské komorní filharmonie, tak ten můžete teď během července slyšet i na letních festivalech. Například 2.7. doprovodí světovou operní hvězdu velšského basbaritonistu Bryna Tervela na koncertě v rámci festivalu Smetanova Litomyšl a pak také odehrají dva koncerty v Českém Krumlově v rámci tamního festivalu 17. a 24.7. No a my teď budeme pokračovat pravidelnou rubrikou Novinka týdne. V ní si představíme čerstvou, teprve před pár dny vydanou nahrávku s orchestrálními skladbami českých žijících autorů.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rozměrnější orchestrální skladby žijících českých autorů jsou u nás profesionálně nahrávány a na CD vydávány jen zřídka, obzvlášť v interpretaci předních symfonických těles. O to pozoruhodnější je nové album, které vyšlo teď v pátek 26. června a představuje první spolupráci mezi Českou filharmonií a hudebním vydavatelstvím Animal Music. Orchestr na albu hraje díla Ondřeje Kukala a Jiřího Temla, představitelů posluchačsky přístupnějšího směru soudobé hudby. Obě skladby, které jsou na tomto albu natočeny, spojuje také určitý autobiografický rozměr. Kukalová symfonie číslo 1 s podtitulem Se zvonkohrou měla premiéru v Bamberku v roce 2000 a podle slov autora je v ní zhudebněna i jakási předtucha závažného onemocnění, které její postihlo o 3 roky později a v důsledku kterého upadl do komatu a ztratil paměť. Tento nový snímek symfonie číslo 1 Ondřeje Kukala byl natočen v Rudolfinu v roce 2024, dirigoval tehdy Jakub Hruša. No a dílo Jiřího Temla s názvem Labyrint paměti, druhá skladba na tomto novém albu, to je dílo, které Česká filharmonie uvedla v Rudolfinu loni pod taktovkou Tomáše Netopila u příležitosti skladatelových 90. narozenin. Jak už název napovídá, v této skladbě se Jiří Teml, skladatel samouk, původním povoláním ekonom, ohlíží za svým životem, například za dětstvím, ale i vážnějšími tématy. Premiéru měla mít tato jeho skladba už v roce 2020, ale nakonec byla o 5 let odložena kvůli pandemii koronaviru. No a my jako hudební ukázku z tohoto nového alba vydavatelství Animal Music a České filharmonie uslyšíme úryvek z Temlovy skladby Labyrint paměti, diriguje Tomáš Netopil.

0: Klasik Praha.
1: Na historických událostech kolem dobytí Mexika španělskými konkvistadory a posledních dnech aztéckého panovníka Montezumy II. Je založena barokní opera Montezuma Antonia Vivaldiho a právě kolem tohoto díla i námětu se bude točit další díl našeho pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě vyslechli známou árii Strike the Viol, pocházející z narozeninové ody, kterou pro královnu Marii Stuartovnu, respektive Marii II. Stuartovnu, napsal barokní skladatel Henry Purcell. Poslouchali jsme nahrávku, kde solo zpívala mezzosopranistka Léa Desandre, doprovázená souborem Jupiter, což je tedy francouzský ansámbl dobových nástrojů vedený Thomasem Dunfordem. Ukázka z alba, které vyšlo v loňském roce v září. Dále nás čeká hudba Maurice Ravela z jeho svity Má matka husa. Si poslechneme teď krátký úryvek. No a pak třeba také ještě houslový koncert D-moll Jeana Sibelia, část z opery Capriccio Richarda Strause nebo z opery Porgy a Bess od George Gershwina. To jsou skladby, které budeme mít na programu už v nejbližších minutách našeho dopoledního vysílání.

Je 12 minut po půl jedenácté, posloucháte Radio Klasik Praha a toto byla třetí věta z houslového koncertu D-moll Jeana Sibelia. Slyšeli jsme nahrávku vydanou přesně před dvěma lety v červnu 2024, kterou natočil dirigent Klaus Mäkelä s Filharmonií Oslo a solistkou na housle byla nizozemská virtuózka jménem Janine Jansen, což je mimochodem houslistka, která bude rezidenční umělkyní příští 131. sezóny České filharmonie, takže i tady v Praze si této houslistky v nadcházející sezóně užijeme. No a hudba Jeana Sibelia tedy teď zazněla na Rádiu Klasik Praha v našem dopoledním vysílání na frekvenci 98,7 FM. Je to Sibeliův jediný houslový koncert, premiéru měl v roce 1904 a zajímavé je, že tehdy premiéru hrál maďarský houslista ovšem českého původu jménem Viktor Nováček. Pokud máte rádi houslové koncerty, tak tady na Klasik Praha ve středu 1. července, tedy pozítří od 20 hodin v rámci pořadu Večerní koncert bez smokingu, také můžete poslechnout houslové koncerty Maxe Brucha, jak je nahrál Icák Perlman. No a my pokračujeme v našem programu teď předehrou, respektive částí předehry k opeře Capriccio, což je poslední opera Richarda Strause. Skladatel už ji napsal v pokročilém věku ve 40. letech minulého století a je určitým takovým ohlédnutím za jeho uměleckým životem. No a předehru k této opeře Capriccio tedy Richard Strauss netradičně pojal ve formě smyčcového sextetu, ze kterého si teď poslechneme druhou část.

Poslouchali jsme část ze smyčcového sextetu Richarda Strause, který tvoří předehru k jeho poslední opeře Capriccio z roku 1942. Na nahrávce účinkovali na housle Renaud Capison a Christophe Kons, na violu Gérard Cosse a Veronika Hagen a na violončela hráli Julia Hagen a Clemens Hagen. Mimochodem, violončelistka Julia Hagen ta vystoupí letos také na zahajovacím koncertě festivalu Dvořákova Praha 5. září v Rudolfinu, kde bude solistkou ve Dvořákově violončelovém koncertu H-moll za doprovodu orchestru Filharmonia de la Scala. No a také bude na programu Dvořákova 9. symfonie, takzvaná Novosvětská, to vše pod taktovkou Richarda Šajího. A nám dále v našem dopoledním vysílání zaspívá basbaritonista Adam Plachetka. Poslechneme si jeho nahrávku, kde za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu zpívá arii z Gershwinovy opery Porgy a Bess, která se jmenuje I Got Plenty of Nothing, neboli Mám spoustu ničeho, která tedy pojednává o tom, že lze být šťasten i bez hmotných majetků.

0: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: Starý španělský dvorní tanec Pavana jsme teď na Rádiu Klasik Praha poslouchali v podobě, v jaké tento tanec zpracoval francouzský skladatel Gabriel Fauré a v úpravě pro violončelo a orchestr. Solistou byl na nahrávce violončelista Gauthier Capuçon. Další hodina našeho dopoledního programu, tedy ještě předpolednem, bude za chvíli pokračovat opět barokní hudbou. Tentokrát to bude loutnista Jan Antonín Losy a část z jeho koncertu A-dur pro loutnu, housle a violu da gamba. Pak také třeba symfonická hudba Antonína Dvořáka, Largo z Novosvětské symfonie, ale i hudba amerického skladatele Edwarda McDowella, také komorní hudba Roberta Schumana a mnoho dalšího zazní tady na Rádiu Klasik Praha už v nejbližších minutách.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu barokního skladatele a loutnisty Jana Antonína Lossiho. Jeho skladbám se věnoval na albu vydaném před 2 lety u Suprafonu český loutnista Jan Čižmář, který zrekonstruoval doprovodné party v některých Lossiho ansámblových skladbách. No a my jsme teď poslouchali tuto skladbu, konkrétně to byl tedy tanec Žik z Lossiho koncertu Adur pro loutnu, housle a violu da gamba. V podání zmíněného Jana Čižmáře na housle hrála Martina Pastuška a na violu da gamba Křištof Firlus. No a dále skladba, která asi nepotřebuje dlouhého úvodu, totiž slavné Largo z Dvořákovy 9. takzvané Novosvětské symfonie. Vybíráme nahrávku, kde Česká filharmonie hraje pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

Krásné Largo z 9. symfonie Antonína Dvořáka, takzvané Novosvětské, zaznělo teď na Rádiu Klasik Praha 17 minut po 11. hodině v podání České filharmonie a dirigenta Jiřího Bělohlávka. S další skladbou se seznámíme s tvorbou u nás méně známého amerického skladatele, který se jmenoval Edward McDowell. Zazní druhá část Presto Giocoso z jeho klavírního koncertu číslo 2 D-moll. Solistou na piano bude Earl Wild, legendární pianista, který se během své kariéry hojně věnoval americkému repertoáru. No a na této starší nahrávce ho doprovodí symfonický orchestr gramofonové společnosti RCA Victor.

0: Klasik Praha.
1: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tygra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Tak to byla komorní hudba Roberta Schumanna z fantastických kusů opus 73 tohoto německého romantického skladatele. Jsme teď vyslechli druhou část Lebhaft, kterou nám zahráli violončelista Gauthier Capuçon, toho už jsme v našem vysílání také zhruba před půl hodinou slyšeli. No a spolu s ním na piano hrála Marta Argerich. Za chvíli nás čeká opět hudba 20. století, bude to první věta z houslového koncertu Philipa Glasse, známého amerického minimalisty, ovšem v úpravě se solovým saxofonem místo houslí. Pak ještě třeba také hudba Felixe Mendelsona před polednem zazní tady na frekvenci 98,7. No a nejdříve ze všeho je tady pravidelná rubrika Novinky z FOK a rozhovor s dirigentem Janem Kučerou, který vás pozve na koncerty, které sice proběhnou až za 2 měsíce, ale je dobré o nich vědět už nyní. Budou to koncerty pražských symfoniků ve Valštejnské zahradě 26. a 27. srpna.
1: Milí posluchači, jsme už v samém závěru měsíce června. Děti se těší na prázdniny, dospělí na nějaké ty krásné letní dny a snad také čas odpočinku. No a končí už koncertní sezona, což ovšem neznamená, že by orchestry a jejich hráči měli úplné volno, protože řada z nich bude hrát pochopitelně i během léta. Nicméně ty pravidelné koncertní řady abonentní, ty už jsou prakticky za námi. My ovšem víme, že orchestry mají připravenou novou sezonu, tak to je samozřejmě i na několik let dopředu a týká se to i pražských symfoniků. No a my jsme tady probírali ty jednotlivé řady s dramaturgem Martinem Rudovským a tak také víme, že FOK tradičně vstoupí do té nové nadcházející sezony vystoupením a koncertem Open Air ve Valštejnské zahradě. Je to vždycky ten poslední srpnový týden. No a hlavním protagonistou kromě pražských symfoniků je vždycky dirigent Jan Kučera, který nejen diriguje, ale také moderuje. Já jsem moc ráda, že za námi v závěru téhle sezóny ještě přišel. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Abychom se podívali právě na koncerty ve Valštejnské zahradě. Máte vlastně spočítáno, kolik jich bylo, kolik jste jich oddirigoval?
2: Mám, je to skutečně srdeční záležitost pro mě, protože vždycky tam je nádherná atmosféra a my jsme se zmíněným dramaturgem Martinem Rudovským tuto tradici obnovili v roce 2014, takže letos to bude 12. ročník. My jsme skutečně hráli i během covidu, sice bez publika, jenom pro kamery, ale i to se dá počítat, takže 12. ročník. A když bych počítal ještě i tu loňskou nebo předloňskou, tak jsme dělali ty koncerty 2, no ale zkrátka je to prostě nádherná tradice už 12letá.
1: Už v loni byly 2?
2: Tuším, že loni nebo předloni, ale letos budou taky 2 ty koncerty. Vzhledem k tomu, že Valštejnská zahrada má určitou kapacitu jenom a i z bezpečnostních důvodů jsme ty 2 koncerty rozložili. Všechny informace diváci a posluchači získají na webových stránkách FOKu.
1: Ano, je to tak, ty koncerty budou tedy ve středu 26. a ve čtvrtek 27. vždy od 17 hodin, od 5 hodin tedy odpoledne. A jak jste říkal, na stránkách FOKu, tam je nutné se, přestože vstup je zdarma, tak je nutné se přihlásit, tuším od 12. srpna to bude právě na těch stránkách už přístupné, jakým způsobem je možno se přihlásit a přijít potom tedy zadarmo. Tak když bychom se od těch technikálí teď posunuli především k tomu programu, zase můžeme zavzpomínat na ty minulé předešlé ročníky. Je tam něco společného, co se vždycky tak vine tou Valštejnskou zahradou?
2: No, společného tam je vždycky to, že symfonikové nádherně hrají a tou Valštejnskou zahradou se line nádherná hudba symfonická. Samozřejmě každý ten ročník my jsme věnovali nějak dramaturgicky nějakému tématu. Loni to byl například tanec, kdy jsme zapojili i taneční soubory do toho koncertu. Předloni zase jsme se více věnovali opeře. Vždycky je tam nějaký akcent, třeba na to písmenko v tom názvu orchestru FOK, film, opera, koncert, takže i filmová hudba vždycky zní. No, letos se nám podařilo získat pro ten koncert fantastickou sopranistku Zuzanu Markovou. Ta bude jedním ze středobodů toho koncertu. Já z toho mám obrovskou radost, protože se Zuzkou známe už spoustu let ještě od konzervatoře a skutečně mě obrovsky těší, že se vyprofilovala ve světoznámou sopranistku. Ten hlas je mimořádný. Měla ten termín čas a zaspívá s námi zhruba 5-6 árií, které si sama vybrala. Já si myslím, že to bude velký zážitek.
1: Příznivci opery možná právě zaznamenali, že Zuzana Marková těžiště své činnosti teď z velké části přesunula sem, byla, jak jste říkal, hodně v zahraničí, ale teď má hodně závazků tady, což nás těší, jak říkáte, ten hlas je krásný, takže se budeme moc těšit na její vystoupení. Tak víme i konkrétně, nebo vy to samozřejmě víte, co bude paní Marková zpívat.
2: No, kromě klasických árií operních, tam zaspívá například i Bernsteinovu píseň I Feel Pretty z West Side Story, takže se představí nejenom v tom operním rejstříku, ale i v podstatě v tom muzikálovém, protože

0: Ona si to může dovolit, je to multitalent a samozřejmě nebude chybět ani Dvořáková árie O měsíčku z Rusalky, což je takový její majstrštyk, a to další nechme jako překvapení.
1: Říkal jste, že každý ten ročník, každé ty koncerty byly nějakým způsobem trošku vyprofilované, tak tady zatím máme tu operu, už tam máme trošku ten muzikál, tak jak je ten letošní ročník tedy vyprofilován?
0: Já bych řekl, že úplně tím nejhlavnějším akcentem letošního ročníku je jakási vzpomínka nebo pocta na dlouholetého šéfdirigenta FOKu Václava Smetáčka, protože jeho životní data jsou rámovány šestkou na konci. Narodil se v roce 1906, zemřel v roce 1986, čili nechci každý spočítá, kolik je to od narození i od úmrtí. Václav Smetáček skutečně ten orchestr v 60. a 70. letech pozdvihl, řekl bych, na světovou úroveň. Obrovsky se mu věnoval, když se podíváme na historické programy z té doby, tak on skutečně dirigoval v podstatě všechny koncerty. Jen tak někoho hostovat z dirigentů ke svému orchestru nepustil, což dneska už není úplně běžné. A skutečně ta práce byla tehdy slyšet a byla to výrazná osobnost, takže my na něj zavzpomínáme, nejenom tedy pro to výročí, ale i tak, že Václav Smetáček rovněž komponoval a instrumentoval, takže my například zahrajeme jeho skladbu, která se jmenuje Vivat Olympia, je to taková fanfárová, slavnostní skladba, kterou náš koncert zahájíme. No a potom je taková zajímavost, že Václav Smetáček rovněž zinstrumentoval Kartinky od skladatele Musorgského. My je známe spíše v instrumentaci Maurice Ravela, ale tehdejší jaksi režim velice ostudně prostě nedoporučil, aby se buržoazní skladatel Ravel hrál, to už naštěstí se nás dnes netýká, nebo aspoň doufám, že takovéhle paradoxy vznikají, tak Václav Smetáček nelenil a celou tu skladbu přeinstrumentoval, takže existuje i v jeho instrumentaci ty obrázky z výstavy a my zahrajeme z toho jednu část.
1: Tak to bude určitě velmi zajímavé, protože ta skladatelská činnost Václava Smetáčka se tak často nepřipomíná a možná se o ní ani pořádně neví. Předpokládám, že paní Vendula Smetáčková, nebo respektive Václava, ona používá obě ta jména, nějakým způsobem s vámi na tom spolupracovala, určitě z toho bude mít radost.
0: Je to tak, rovněž se představí vnuk Václava Smetáčka v roli recitátora. Máme vymyšlenou nádhernou záležitost, to bude zase taková vzpomínka jak na Václava Smetáčka, tak na mého prastrýce Karla Polatu, což byl slavný kapelník ze Sušice a šéf dechovky starošumavské. A to spojení není náhodné, protože Bohumil Hrabal napsal povídku, která se jmenuje Prokopnutý buben. Doporučuji všem posluchačům si tu povídku najít. Pojednává o tom, jak ve Valštejnské zahradě symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK hraje koncert a v zahradě pivovaru svatého Tomáše hraje dechovku kapelník Karel Polata. No a jak už to tak bývá, tak Bohumil Hrabal si vyfabuloval k nádherný příběh, jak tady ty dvě kapely spolu začnou soupeřit a začnou se navzájem osočovat, že jeden ruší druhého, pak se do sebe pustí oba dva kapelníci. No prostě je to nádhera a my to trošičku připomeneme jak hudebně, tak vlastně tím čteným projevem.
1: Takže to bude některý, jak říkáte, vnuk Václava Smetáčka, některý syn z jeho synů, anebo od paní Venduly.
0: Přesně tak, jsme takhle propojení v podstatě rodině úplně skrz na skrz.
1: Tak to bude krásné, tak myslím, že bude fajn, že se posluchači dozvědí něco i tak trošku z toho zákulisí toho programu. To je vždycky taková přidaná hodnota. Tak teď jsme tedy zmínili některé věci, které vůbec zatím nejsou ani v programové brožuře, ani na stránkách FOKu, protože na stránkách FOKu jsou uvedeny jen některé ty tituly a je tam také ještě spousta hudby filmové, o které teď jsme nehovořili.
0: Ano, my jsme vybrali opět pár filmových hitů, zazní Sedm statečných, Titanic, Vzpomínky na Afriku nebo Cirkus Humberto. To jsou vždycky takové osvědčené tituly, které si myslím do Valštejnské zahrady patří. Publikum je vždycky rádo uvítá. A k mé velké radosti se podařilo zařadit i moji filmovou hudbu k filmu, který měl premiéru nedávno, televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha. A je to takový dojemný příběh, nechci nic prozrazovat, nechci opět posluchači ten film najít. Budu moc rád, když se jim bude líbit. Je to příběh smutný, melancholický a zní tam moje symfonická hudba, tak my jsme z něj vybrali hlavní a vedlejší téma, řekněme, takže i toto tam k mé radosti zazní. A
1: nutno říct, že jednu z těch hlavních rolí hrála dcera Pavla Šporcla, Sofie Šporclová, takže hudba prostě skrz na skrz.
0: Je to tak, je výborná a ty herecké geny se nezapřou, protože to je zároveň vnučka Jiřího Kodeta například. Ano. Takže je to tam a já jí přeju, ať se jí daří v tom hereckém působení.
1: Tak my se budeme moc těšit na tenhle ten program, který je opravdu velmi pestrý. Zazní oba ty programy, respektive v oba ty podvečery zazní úplně totožný ten program. Nebo se mají posluchači rozhodovat, kam...
0: Zahrajeme ten program prostě dvakrát a ještě samozřejmě zmíním, že zahrajeme nádhernou polku Jiřinkovou, Bedřicha Smetany, zahrajeme i Čajkovského Marš sláv, což je takový krásný pochod. Myslím, že se orchestr v tom krásně předvede, co umí vyprodukovat za nádherný zvuk.
1: Takže film, opera, koncert, všechna tato tři slova nebo všechny tyto tři pojmy dojdou svého naplnění, přesně tak. Tak teď jenom si přát, aby bylo počasí. Už se vám někdy stalo, že musel být koncert úplně zrušen?
0: Naštěstí ne. Myslím, že jednou nebo dvakrát se stalo, že tak lehce poprchávalo a přesto byla Valčtinská zahrada plná lidí z Deštníky, a takže to je vždycky krásné, že jsou nám posluchači věrní, my si toho moc vážíme a nezbývá, než je zase srdečně pozvat na oba dva koncerty. Jenom připomínám, že je potřeba si vstupenky rezervovat z kapacitních důvodů zahrady, ale vstup je zdarma a všechno se dozví na stránkách FOKu, když bych to mohl takhle ještě jednou zopakovat, ty technické věci.
1: Raději to zdůrazníme, aby někdo potom nepřišel a nebyl smutný, že nebyl vpuštěn.
0: Přesně tak.
1: Tak my se těšíme na tenhle ten krásný prolog pražských symfoniků v té nadcházející sezóně a já jsem ráda, že nás přišel pozvat osobně pan dirigent Jan Kučera. Díky za návštěvu a zase se budu těšit, ať už někdy v koncertní síni, nebo open air, anebo u nás ve studiu.
0: Já moc děkuju a zdravím všechny posluchače.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Jsou 11:45, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a my jsme právě doposlouchali první větu z původně houslového koncertu amerického minimalisty Philipa Glasse, zde ovšem v úpravě se solovým saxofonem. Na ten hrála australská hráčka Amy Dixon, umělkyně specializující se na saxofon v klasickém repertoáru, a doprovodilo ji těleso Royal Philharmonic Orchestra pod vedením Michaela Thomse. Před 12. hodinou ještě zazní také hudba Felixe Mendelssohna. Podíváme se za chvíli do Skotska s Mendelssohnovou třetí symfonií A-moll, inspirovanou skladatelovou návštěvou britských ostrovů. Bude to čtvrtá věta a dirigent Yannick Nezet-Segan, jinak také šéf-dirigent Metropolitní opery v New Yorku, bude na této nahrávce řídit těleso Chamber Orchestra of Europe.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjí mi koloběžku,
4: má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
5: Děkuju!
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
9: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
8: Těšíme se na vás.
10: Klasik Praha.
11: Klasik Praha.

Jsou 3 minuty před polednem a právě teď na Rádiu Klasik Praha dozněla čtvrtá věta z 3. symfonie A-moll, takzvané skotské, od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Dirigent Jany Knezet-Cegan řídil těleso Chamber Orchestra of Europe. No a dnešní dopolední blok našeho vysílání teď uzavřeme barokní hudbou. Bude to Alessandro Scarlatti a árie z opery Piero e Demetrio, kterou nám zaspívá kontratenorista Jakub Josef Orlínský.

0: Zpíval nám kontratenorista Jakub Josef Orliňský. Za doprovodu ansámblu Il Pomodoro teď zaspíval árii pocházející z opery Piero e Demetrio od barokního skladatele Alessandra Scarlattiho. Byla to tedy také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu. Ten odpolední začne už za malý okamžik Mozartovou hudbou v podání pianisty Jana Lišeckého. Uslyšíte krásné andante z klavírního koncertu číslo 21. Pak také třeba hudba Gustava Mahlera, Claude Debussyho a dalších bude k slyšení už v nejbližších minutách tady na frekvenci 98,7. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké pondělí, třeba ve společnosti našeho programu, a budu se těšit na slyšenou opět zítra v obvyklém dopoledním čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Posloucháte Klasik Praha.
2: Hi, this is Jan Lišecký and you're listening to Radio Klasik Praha. I hope you enjoy my recordings. Thank you.

Krásné odpoledne, milí posluchači. Teď nám triolkami dotíkala druhá věta Andante z koncertu číslo 21 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Ve 12 hodin a 7 minut skončil solista Jan Lišecký a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Christian Zacharias. Toto Andante je ze všech Mozartových pomalých vět, myslím tím klavírních koncertů, asi nejpopulárnější, ale neprávem možná se zapomíná na ostatní. Já jsem zrovna včera měla možnost slyšet dva Mozartovy klavírní koncerty v provedení klavír a smyčcové kvarteto, a to v podání skvělých českých pianistů Miroslava Sekery a Jana Bartoše. No a kdeže se taková konstelace pianistů vyskytla? Bylo to v Jihočeském Písku, kde právě probíhá Jihočeský hudební festival a klavírní kurzy, tak pokud zavítáte do této půvabné destinace na břehu řeky Otavy, tak zkuste se podívat, jestli zrovna někdo z frekventantů či profesorů tamnějších kurzů nemá nějaký recital. Teď si pustíme část ze symfonie číslo 3 D mol Gustava Mahlera, z té nejdelší, které napsal. Určili také hlasu, mezzosoprán bude mít Catriona Morrison, vítězka mimo jiné BBC Cardiff Singers of the World. No a hrát nám bude Česká filharmonie se Semjonem Byčkovem.

I v této symfonii číslo 3 sáhl Gustav Mahler k písním ze sbírky Chlapců v kouzelný roh. Toto byla andělská píseň pro dětský sbor, ženský sbor a solistku. Kromě Catriony Morrison, kterou jsme ohlásili na začátku, což je skotská pěvkyně, účinkoval Pražský filharmonický sbor a sbor Puarín Gaudentes. To vše měl na povel Semyon Pičkov a hrála nám Česká filharmonie. Toto je část z jejich souborné nahrávky cyklu Mahlerových symfonii. Pokračujeme nádherným komorním kouskem. Je to lahůdka, je to část sonáty pro violončelo a klavír Claude Debussyho. Pojďme si poslechnout interpretaci Kiana Šoltányho a Daniela Barenboima.

Jedna z pozdních sonát Claude Debussyho, tentokrát pro violončelo a klavíra, dozněla v finále. Z ní hrál Kian Šoltány na violončelo, doprovázel Daniel Barenboim. Teď si pustíme hudbu Johna Barryho, významného autora filmových partitur. Téma je z filmu Vzpomínky na Afriku.

0: Klasik Praha.
1: K opernímu zpěvu se dostal, když chtěl udělat dojem na svoji spolužačku. Rád relaxuje s whisky a doutníkem, ale to se mu nedaří často, protože má doma tři malé raubíře. Mým dalším hostem je basista Jan Hnyk. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Na Klasik Praha právě teď dozněla symfonie číslo 1 Edwarda Elgara. Třetí větu nám hrála Filharmonie Orchestra s Andrew Davisem v čele. Znít teď bude Vivaldiho koncert pro dvoje housle a smyčce a mol. Třetí větu hrají Daniel Hope, Daniel Lozatkovič a Kammerorchester z Basileje.

Daniel Hope a Daniela Lozakovič dohráli třetí větu z Vivaldiho koncertu pro dva housle a smyčce Amol. Doprovázel komorní orchestr města Basileje. Teď si můžeme v podání pianisty Segeiry Kosty poslechnout etídu C-moll Frederika Chopina.

Nejen prstová cvičení, ale poetické kousky jsou etidy Friderika Chopina. Tato číslo 12 opusu 10 c-moll se říká revoluční a zahrál na mise Geira Costa. Teď nás čeká alžbětinská serenáda Ronalda Binge a hraje Česká komorní filharmonie.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
5: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
4: Těšíme se na vás.
6: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

S Bohem naši milenci se právě rozloučili. Byl to Jeník a byla to samozřejmě také Mařenka. Mařenka, tedy ústřední dvojice z Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Nám stvárnili tuto dvojici Pavel Černoch a Slávka Zámečníková. Krásný lirický hlas. Hrali jsme si z alba Smetana Arias, které Pavel Černoch vydal v roce 200. výročí Smetanova narození, a to bylo v roce 2024. Teď následuje Arlé Zanka George Bizeta. Předehru z ní nám zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. No a poté přijdou na řadu čerstvé zprávy.

Předehra ke světě Arlézanka Georges Bizeta dozněla v podání slovenských rozhlasových symfoniků, řídil Pavle Dešpaly. A do 13. hodiny ještě část z Braniborského koncertu číslo 4 Johanna Sebastiana Bacha.

0: Doznělo andante ze 4. braniborského koncertu G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrála náma muzikanty Kva Köln pod vedením Reinharda Göbla. No a my jsme se přehoupli přes 13. hodinu. Dnes je pondělí 29. června. Svátek mají Petr a Pavel. Jsou tady zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Dnes papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, z Polska, Spojených států či Austrálie a dalších. Bílá vlněná stuha je ručně tkaná z vlny speciálně chovaných beránků a symbolizuje ovci, kterou bere na bedra dobrý pastýř. Stanislav Přibyl se stal druhým nynějším nositelem pália v Česku. Dalším je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Gočárova galerie v Pardubicích vystavuje díla Anny Zemánkové. Monografická výstava představí její dílo v nové perspektivě, která se odklání od tradičního vnímání této autorky jako představitelky incitního umění či Art Brut. Výstava v krásné lokaci automatických mlýnů v Pardubicích nabízí průřez celou tvorbou této autorky Zemánkové od raných velkoformátových kreseb na papíře přes koláže zmalovaných výřezů z papíru či saténu, až po pozdější práce kombinující malbu, výživku, korálky či textilní aplikace. Součástí výstavy bude vydání dvoudílné monografie. Tuto sobotu se v rámci OFF programu divadelního festivalu v Avignonu uskuteční světová premiéra inscenace Perpetuum Havel. Uvede ji Laterna Magica v legendárním divadle La Manufacture, které tím vůbec poprvé zařazuje světovou premiéru do svého programu. Zároveň půjde o historicky první inscenaci Národního divadla premiérovanou ve Francii. Představení je založeno na dosud téměř neznámém libretu pro nonverbální divadlo s názvem Perpetuum Mobile, které Václav Havel napsal na jaře roku 1989 v celé věznice na Pankráci. Počasí. Máme za sebou pravděpodobně nejteplejší noc této vlny veder. Tropická noc byla na dnešek na 48% měřicích míst. Teplota pod 20 stupňů neklesla na 129 z 269 meteorologických stanic. Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Dnes ale ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot, zejména na Moravě. Hrozí silné bouřky s kroupami a větrem. Nejintenzivnější budou v jižních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině. To byly zprávy. Pokračujeme hudbou Sergeje Rachmaninova.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to je bravurní finále, které Sergej Rachmaninov předepsal do svého koncertu číslo 3 D-moll. Zahrál nám Earl Wild a Royal Philharmonic Orchestra Londýn řídil Jascha Hornstein. Teď je Jerry Goldsmith a jeho partitura z filmu Čínská čtvrť Romana Polanského. Poté si poslechnete slavné Aleluja z Mesiáše Georga Friedricha Händla. Těšit se můžete na hudbu Johna Irelanda, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Dmitrije Šostakoviče. To vše v této hodině.

0: Klasik Praha.
1: Jestli si myslíte, že soudobá klasická hudba je neposlouchatelná, tak vás vyvedu z tohoto omylu. Klarinetista Irvin Veniš a Epoch Quartet zahrají tvorbu skladatelů 20. a 21. století v pořadu Švédský stůl, který pro vás Stanislav Předota připravil na neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
6: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
5: Těšíme se na vás.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Haleluja, z oratoria Mesiáš Friedrich Garuga Friedricha Händla doznělo, a to v podání The English Concert a The English Concert Choir, to vše pod velením Trevora Pinnocka. Teď v našem odpoledni ve vysílání Klasik Praha pokračujeme hudbou Dmitrije Šostakoviče, skladatele, který měl v loni výročí, má je i letos. Jeho violončelový koncert číslo 1 S-dur teď přednese Shikuk Hanemason za doprovodu Symfonického orchestru města Birminghamu.

Dozněla první energická věta z koncertu pro violončelo číslo 1 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Věty, ve které použil jako mnohokrát svůj podpis DSCH. Shaku Kane Mason byl solistou a Mirga Gražinyte Tila vedla symfonický orchestr města Birminghamu. 13 hodin 33 minut, teď zazní opět jeden z koncertů Wolfganga Amadea Mozarta, Andante z koncertu C-dur. Přednese Friedrich Gulda a Claudio Abbado bude řídit vídeňské filharmoniky.

Friedricha Golda za doprovodu vídeňských filharmoniků a Claudia Abáda dohrál Andante z koncertu číslo 21 C-dur Wolfganga Amada Mozarta. No a teď zazní tokáta z pastorálního koncertína od skladatele Johna Irelanda. London Concertante Chamber Ensemble nám ji zahraje.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
5: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
4: Těšíme se na vás.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha to teď byl Richard Wagner a část z opery Tristan a Isolda. Liebestod neboli Isoldinu smrt z lásky teď přednesl frankfurtský rozhlasový orchestr. Dirigoval Andrés Orozco Estrada. Máme 4 minuty do 14. hodiny, vyplní je Cherubín, neboli postava z opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Non so più cosa son cosa faccio, zmatený a zamilovaný Cherubín, ústy Magdaleny Kožené. Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Magdalena Kožená a její CDčko s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Natočila jej společně s Orchestra of the Age of Enlightenment a Simonem Rattlem, tehdy ještě dirigentem, ale možná už tušila, že se stane jejím budoucím manželem. Tak teď nás čeká opět zase něco českého po čase. Antonín Dvořák a jeho houslovní Mazurek. Hrát bude Jan Pospíchal a jeho Českou komorní filharmonii České Budějovice řídí Stanislav Vavřínek.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Dozněl Mazurek Antonína Dvořáka. Jan Pospíchal hrál solový part a jeho Českou komorní filharmonii řídil Stanislav Vavřínek. S následující ukázkou má Dvořák společného to, že Talichovo kvarteto, které uslyšíme, natočilo album Gypsy Melodies, pojmenované právě podle Dvořákova cyklu. Znějí na něm také rumunské lidové tance, to je Svita Bély Bartóka. V úpravě Jiřího Kabáta nám teď Talichovci společně s kontrabasistou Filipem Hrákem a cymbalistou Lubomírem Gašparem tento cyklus zahrají.

Rumunské lidové tance Bély Bartóka. V aranže Jiřího Kabáta zahrálo nám Talichovo kvarteto s kontrabasistou Filipa Heráka a ti všichni ještě posílení o cymbál Lubomíra Gašpara. Toto je ukázka z CDčka Gypsy Melodies, které Talichovci natočili. Teď je hudba ze snímku Stará puška, francouzská klasika z roku 1975, protiváleční film s hudbou Françoise de Roubaix.

0: Klasik Praha.
1: V první letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, který navštívili členky mladého smyšcového kvarteta Krása kvartet. Houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová. Do studia přišli představit své nové album Youth se skladbami Hanse Krásy, Karla Ančerla a Ervina Schulhoffa. K poslechu reprízy v úterý 30. června od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Posloucháte stanici Klasik Praha a teď jste vyslechli promenádu z obrázků z výstavy. Tento klavírní cyklus zařadil na své CDčko pianista Jan Schulmeister. V roce 2025 vyšla nahrávka u Suprafonu a sklidila opravdu velké uznání. Teď si zahrajeme hudbu ranější Giovanni Tommaso Albinoni a jeho koncert pro dva hoboje. Solisty budou Anthony Camden a Julia Girwood a London Virtuosi hrají pod taktovkou Johna Georgiadise.

Na Klasik Praha právě doznělo úvodní allegro z koncertu pro dva hoboje F-dur Tomasa Giovanniho Albinoniho. Soubor The London Virtuosi doprovodil Antonio Camdena a Julie Gearwoodovou. Letní noc nad řekou, tak se jmenuje následující hudba Frederika Daly a já si tedy budu raději představovat něco jiného než tu uplynulou tropickou letní noc, ve které se nedalo vůbec spát. No ale každopádně počasí už se snad obrací k něčemu snesitelnějšímu. Pojďme si vychutnat teď hudbu v

Letní noc nad řekou, to byla skladba Frederika Deria a my jsme si vyslechli interpretaci Academy of St. Martin in the Fields pod vedením Nevilla Marinera. Máme 14 hodin 33 minut, teď předehra k oprodané nevěstě Bedřicha Smetany. Předehra, která je docela

Bravurní předehra kopeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany právě dozněla, a to v podání Clevelandského orchestru s Kristofem von Dohnáním v čele. Tento orchestr nebo Cleveland vůbec je místo, kde je početná a vždycky bývala početná česká komunita. Mám takový dojem z jejich nahrávek, že něco té české krve je v tom opravdu znát. No a následující arabské kapričosy s temperamentem Smetanovy hudby nezadá Francisco Tárega v podání kytaristy Eduarda Catemaria.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je! Nabíjíme koloběžku! Mám mě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju!
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Klasik Praha.

Tanko ze Čtyř moderních tanců Aloise Háby teď doznělo, a to pod rukama Miroslava Beinhauera, pianisty, který natočil kompletní Hábovo dílo pro běžný půltónový klavír. Tedy na ten klasický klavír, jaký známe, než Hába začal experimentovat s mikrointervaly. Tento cyklus byl inspirovaný dobovými tanci, které byly populární ve 20. letech 20. století. Teď je Benjamin Britten a jeho Simple Symphony. Sentimentální sarabandu na místě třetí věty nám teď zahraje Talichův komorní orchestr.

0: Simple Symphony, jednoduchá symfonie, prostá symfonie od Benjamina Britna. Dozněla teď její třetí věta, hrál nám Talichův komorní orchestr, který řídil Andrew Constantine. Zbývají 2 minuty do hodiny 15. Po ní uslyšíme dalšího Brita Henryho Purcella a jeho královnu Veal. Hornpipe z jeho opery zahraje Freiburský barokní orchestr.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Hornpipe dozněla část z opery Fairy Queen, královna víl od Henryho Purcella. Thomas Engelbrock řídil Freiburský barokní orchestr a my máme 15 hodin. Čas na novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rozměrnější orchestrální skladby žijících českých autorů jsou u nás profesionálně nahrávány a na CDčkcích vydávány jen opravdu zřídka. Obzvlášť v interpretaci předních symfonických těles. O to pozoruhodnější je nové album, které vyšlo v pátek 26. června a představuje první spolupráci mezi Českou filharmonií a hudebním vydavatelstvím Enemo Music. Orchestra na něm hraje díla Ondřeje Kukala a Jiřího Temla, představitelů posluchačsky přístupnějšího směru soudobé hudby. Obě skladby spojuje určitý autobiografický rozměr. Kukalová symfonie číslo 1 se zvonkohrou měla premiéru v Bamberku v roce 2000 a podle slov jejího autora je v ní zhudebněna i jakási předtucha závažného virového onemocnění, které ji postihlo o 3 roky později a v důsledku jehož upadl do komatu a ztratil paměť. Snímek byl natočen v Rudolfínu v roce 2024, dirigoval ho Jakub Hruša. No a dílo Jiřího Temla s názvem Labyrint paměti pak Česká filharmonie uvedla v Rudolfinu loni pod taktovkou Tomáše Netopila u příležitosti skladatelových 90. narozenin. Jak název napovídá, v této skladbě se Teml, skladatel samouk původním povoláním ekonom, ohlíží za svým životem, například za dětstvím, ale i vážnějšími tématy jako nemoc a tak dále. Premiéru měla mít tato symfonická věta už v roce 2020. Nakonec byla o 5 let odložena kvůli pandemii koronaviru. Tak pojďme se teď pustit ukázku z těchto dvou snímků. Bude to právě z Temlovy skladby Labyrint paměti. Hraje Česká filharmonie, diriguje Tomáš Netopil.

Labyrint paměti, tak se jmenuje skladba Jiřího Temla, která právě dozněla. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila a my jsme si teď uvedli ukázku z naší novinky týdne, což je hudební počin vydavatelství Animal Music společně s Českou filharmonií a CDčko, na němž najdete dvě velké orchestrální skladby žijících českých autorů, kromě Temla také Ondřeje Koukala. No a teď finále z Verdiho Falstaffa, úžasná fuga s úžasnými interprety Brinterval, Thomas Hampson, Adriane Pěčonka a Dorothea Rešman. Berlínský rozhlasový sbor a Berlínskou filharmonii řídí Claudio Abbado.

Tak to bylo finále z opery Falstaff Giuseppa Verdiho, už jen ten aplaus chyběl. Brinterval, Thomas Hampson, Adriane Piečonka a Dorothea Rošman se sešli na této skvělé nahrávce společně s Berlínskou filharmonií a Berlínským rozhlasovým sborem. Dirigoval Claudio Abbado. Teď nás čeká opera Malý princ, ta je dílem současné skladatelky Rachel Portmanové. Esther Abrami na housle bude hrát za podpory filharmoniků města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: 26. června 1926 proběhla světová premiéra slavné symfoniety Leoše Janáčka. Zazněla v pražském Rudolfinu v rámci kulturního programu Sokolského sletu. Co bylo inspirací ke kompozici tohoto světově proslulého díla a v jakém kontextu vzniklo? Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Jsme Klasik Praha.

0: A to už byla hudba našeho barokního velikána Jana Desmase Zelenky, pozoruhodného autora. Hráli jsme si z jeho tvorby komorní, toto byla sonáta číslo 6 a hráli členové souboru Collegium 1704. Teď si můžete poslechnout rozhovor s Karlem Marouškem. Je to český hobby farmář, odborník na ovocnářství a tvůrce projektu Hodinový sadař. Tak užijte si i tento vhled do oboru, který zdánlivě s hudbou nesouvisí. Po něm zazní pozdrav lásky Edwarda Elgara.
1: Milí posluchači, máme krásné letní dny před sebou, dlouhé horké léto, mnozí určitě rádi a často, pokud můžete, jezdíte na chaty, chalupy a mnozí z vás, věřím, zahradničíte. Ať už je to o to drobného zahradničení, počínaje řetkvičkami a mrkvičkami a mnozí možná z vás máte v zahrádkách také ovocné stromy, těšíte se na velkou a sladkou úrodu, ale protože jsme většinou amatéry, tak se moc neorientujeme v tom, jak se správně o ty ovocné stromy starat. A tak jsem si pozvala do studia stanice Klasik Praha pana Karla Marouška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Který je hodinovým sadařem a na jeho stránkách jsem se dočetla jeho heslo Stříhám, učím, radím. Tak co si pod tím máme představit?
2: Jsem hodinový sadař, to znamená dělám na ovocných stromech, samozřejmě

0: Tak jak je to?
1: To je takový běžný pohled na ty ovocné stromy, že se stříhá před jaří a na jaře, ale to se týká mladých stromů, protože jarní řez přináší bujnou reakci toho stromu. A kdo ví jak na to, tak si s tím potom poradí. Ale letní řez ten harmonizuje plodné stromy, staré stromy. Takže pokud já bych v té výšce 2-3 metrů na starším plodném stromě udělal nějaké zásahy radikálnější v tom jaře nebo před jaří, tak přijdou vlky, všichni to znají, ty větve do nebe, nakonec víc škody než užitku. Zatímco ten letní řez, bavíme se o konci června a první polovině července třeba, nebo červenci, tak ten strom harmonizují. On už chápe, že je po slunovratu, že se den zkracuje a ta jeho reakce není taková bujná, jako po tom jarním řezu. Takže právě pro ty plodné stromy, starší stromy je úplně ideální termín takových těch prosvětlovacích řezů, zdravotních řezů, právě začátek léta.
0: Jak je to s nějakým ošetřením? Co preferujete při ošetřování těch stromů? A teď mám na mysli ty prostředky, kterými ošetřujeme.
1: Já pracuji vždycky úplně bez chemie, vždycky jsem pracoval. Ona je to chemie, je to přírodní chemie. Samozřejmě pokud vařím přesličku, tak je to samozřejmě přírodní chemie. Ale je to něco, co nemá metabolity, nemá negativní vliv na moji rodinu. Děti, kteří po těch stromech lezou, jíme to ovoce přímo ze stromů a neohrožuje to ani půdní biom prospěšné houby, bakterie, takže já jsem 100% vždycky pro to ošetřování bez chemie, ale ošetřování zejména řezem, ne jenom chemickými prostředky. A pokud z toho stromu vystříhám všechno nemocný, tak se ta nemoc většinou nešíří. Když mám na špicích těch větví mšice, tak je můžu ostříhat. Nemusím to stříkat ani přírodně, ani chemicky. Oni jsou většinou právě na těch konečkách, těch nejmladších listů, takže většinou ty nůžky pomůžou líp než nějaký postřik.
0: Co když někdo si třeba koupí nebo zdědí zahradu, ve které jsou staré stromy? Má smysl se starat o ty staré stromy nebo je lepší pořídit nové? Co byste poradil?
1: Ta kombinace, vždycky zachovat ty stromy a to první je ochutnat. Projít tu sezónu s těma stromama a rozhodně zachovat. Ono, spousta těch chorob a ne třeba úplně dokonalého ovoce je tím, že tomu stromu něco dlouhodobě chybělo. Sluníčko například, přehuštěná koruna nebo je tam nějaká deficience ve výživě třeba. Takže doporučuji vždycky první rok se o ty stromy postarat, trochu je prosvětlit, hezky je přihnojit a druhý rok se uvidí, jestli vám to chutná nebo nechutná. Ale většinou ty naši předci měli dobrou volbu, dobrý odhad na odrůdy, a to zejména ty odolné a chutné a skladovací třeba na zimu. Dneska chtějí všichni jako letní jabko, že jo? Ale já zase koukám, abych měl na podzim něco do svačin pro děti a taky koukám, abych měl nějaký jabka a hrušky na zimu. A aby nějaký jabka byly do Vánoc, ale nějaký taky do března. A abych měl odrůdu ve sklepě, která vydrží do května až do jahod, abych do toho regálu vůbec nemusel sahat pro to ovoce.
0: Takže je to dobré vlastně nakombinovat a přemýšlet v celoročním horizontu.
1: Přesně tak. K tomu ty mladé stromy dneska je hrozně těžké vybrat dobrý strom. Spousta lidí si vybírá podle toho, jakou má etiketu a že je v zahradnictví, kam jsem zvykle jezdit, ale strom je vždycky kombinace podnože a té ušlechtilé odrůdy. A ta podnož, ta vám definuje budoucí velikost stromu. Taková hlavní chyba, lidi často kupují strom, který má být malý a tu malou zahrádku a koupí si strom na podnoži, který má potenciál být obrovský. A to se potom krotit moc dobře nedá. No a ty odrůdy, je spousta moderních, zajímavých odrůd, které jsou ale připravené, vyšlechtěné pro intenzivní sady a ne pro zahrady. Takže přeplozování, lámání větví, nezbytná agrotechnika, spousta postřiků. Takže tohle je taková častá chyba, když vybírám ten mladý stromek, tak bych měl u někoho, kdo se v tom vyzná, ideálně přímo od školkaře a ne zahradníka a vybrat si podnož pro tu moji zahradu, pro tu moji půdu, pro to konkrétní stanoviště a vybrat si odrůdu tak, aby byla rezistentní proti chorobám a nemusel jsem řešit žádný postřiky, aby dozrávala v době, kdy já chci, aby dozrávala a ideálně, aby na té zahradě nebo měla opylovače, aby buď to byla samosprašná, anebo jsem věděl, že tady k té švestce potřebuju tuhle švestku, aby ta úroda vůbec byla nebo byla pořádná, ale hlavně nevybírat ty odrůdy pro to intenzivní ovocnářství. My nejsme v sadu, kam za 15 let přijde bagr, vytrhá ty

0: stromy a jde se znova. My jsme zahradníci, malopěstitelé a tomu by se měl přizpůsobovat právě ten výběr těch podnoží a těch odrůd.
1: Tohle všechno vy radíte svým klientům, ať tedy přímo napřímo jako hodinový sadař a nebo třeba i prostřednictvím nějakých online kurzů. Jaké jsou ty způsoby, jak s těmi klienty pracujete?
0: Dneska už na ty zahrady se mě zvou převážně lidi, kteří chtějí poradit a na svých konkrétních stromech. Takže stříhám, ano, řežu ty stromy, ale u toho si povídáme, proč to dělám, jaká bude reakce, jaký budou další kroky majitele toho stromu na tom stromě. No ale protože ten zájem je obrovský, no tak jsem začal fungovat na sociálních sítích a radím bezplatně napříč sociálními sítěmi a YouTube. A vedle toho...
1: Tam já, když jsem se dívala, tak 250 000 sledovanost, je to tak opravdu?
0: No ano, dohromady na těch sítích mám dneska přes 250 000 sledujících a odběratelů je, od tam má videa velký zájem. No a vedle toho mám svůj klub, což je taková nadstavba, placená samozřejmě, a je to o tom, že ta veřejná videa jsou telefon na stativu, nějakou dobrou radu dám, něco ukážu, ale v rámci toho klubu jdu podstatně víc do detailu a zaměřuju si na úplný začátečníky v rámci klubu, že si tam najdete svoje, jeden pokročilý je odborník, ale hezky se v tom vyzná i začátečník, takže vlastně ten klub je vlastně videokurs a já vás těmi videí provázím celou tu sezónu. Teď zrovna je to letní klub od června do srpna, kde se věnuju právě té letní péči. A každý týden točím video nebo dvě, někdy víc povídací, někdy víc stříhací. No a jezdím taky po republice, po zahradách členů klubu, co 14 dní, takže se potkáváme u těch stromů a členové klubu mají možnost se mě zeptat. No a kdo nechce, tak se koukne na záznam toho setkání zase z pohodlí domova. Je to zejména videokurs, ale s tou možností se potkávat nejenom se mnou, ale i s dalšími členy klubu, s lidmi, co mají stejný hobby, stejný koníčka, ovocný stromy a sdílet svou ty zkušenosti a povídat si po těma stromám a vidět mě při té práci, ptát se samozřejmě, zkoušet si to se mnou, to je taky možný u těch stromů pracovat takhle společně, takže ten program je nastavený takhle.
1: To znamená, důležitá je také ta informace, že ten letní klub je tam umístěn i zpětně, není to online, jak říkáte, na ta videa se lze podívat kdykoliv ten zájemce potřebuje.
0: Ano,
1: má možnost.
0: Ano. Je to, každý člen klubu získává přístup na svoji nástěnku a i když naskočí později, tak se dostává k tomu obsahu, který v tom klubu od začátku je tvořen, záznamům seminářů, které dělám večer s poradnou, záznamů těch setkání, těch mých videí a pak vidí vlastně ty nové příspěvky. Takže teďkon tam v tom klubu jsou přístupné letní výchovné řezy mladých stromů, kde do toho slunovratu je to o těch mladých stromech a teďko než ty stromy pochopí, že teda den se krátí, tak se budou chovat jinak. Právě už ten řez tak jako harmonizuje, sklidňuje ty stromy a teď vlastně přijdou ta videa a články a setkání u těch plodných stromů a starých stromů.
1: Kde zájemci vlastně tento kurz mohou získat? Kam se mají obrátit? Kde hledat, aby se mohli dozvědět podrobnosti a eventuálně se stát právě členy toho klubu?
0: Já mám dvě stránky, buď to www.hodinový-sadař.cz, ta je taková informativní, tam je možnost si objednat moji návštěvu, i když jako spíš v lednu než teďko. To je vyprodaný ty termíny už z větší části a i tam jsou odkazy na můj e-shop z kurzy, což je shop.hodinový-sadař.cz nebo přímo na ten e-shop se dá jít a tam je nabídka právě klubu. V tuhle chvíli tam je výprodej jarního klubu, zpětní přístup vlastně k těm jarním videím na 2 roky, takže pro letošek i na příští rok je tam aktuálně běžící letní klub, do kterého se dá naskočit a je tam roční členství, což znamená účast v tom letním klubu, podzimním klubu, zimním klubu a pak ta hlavní sezóna, což je bezvadný, že vlastně do toho jara, do té hlavní sezóny už potom jdou členové klubu připravený, znají mě, znají terminologii, stromy mají obstaraný a potom to hlavní, to jaro, tak vlastně už jsou připravený rovnou skočit do práce a už vědí, co od toho čekat, už chápou, že ten můj přístup není o tom, jako jinde na internetu, jenom jak to províst. Ale učím, jak to províst, z jakého důvodu, jakou technikou a s jakou navazující reakcí toho stromu. A jak si s tou reakcí potom poradit, aby to bylo dobrý pro nás, pro ten strom, pro plodnost a pro zdraví. Takže to roční členství je takový jako celoroční program, kde člověk si projde celým tím rokem.
1: Nicméně říkal jste, že ta letní sezona, ta teď právě přichází, je aktuální, takže jsme si vás pozvali v ten správný čas a já mohu našim posluchačům prozradit a slíbit, že pokud nás budou teď v těchto dnech poslouchat, tak my budeme také soutěžit o několik voucherů do tohoto letního klubu, kde budete moci s panem Karlem Marouškem tedy sledovat to, jak se správně starat o své ovocné stromy. A já vám moc děkuji za tyto cenné informace. Mým hostem ve studiu stanice Klasik Praha byl hodinový sadař pan Karel Maroušek. Děkujeme za informace, za návštěvu našeho studia a přejeme krásné léto.
0: Děkuji za pozvání a vám i posluchačům krásnou letní sezónu.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Pozdrav lásky Edwarda Elgara nám teď poslal londýnský festivalový orchestr, dirigoval Ross Popple. Teď je, milí přátelé, na Klasik Praha 15 hodin 4 a 40 minut bude znít Polka elfů, dílo Josefa Strause.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Ladíte Klasik Praha.

z několika dochovaných skladeb Krištofa Haranta z Poržic a bez družic jsme si právě teď zahráli Qui confidunt in domino. Zpívala kapela Mariana, na kterou umělecky řídí Vojtěch Semerád. Teď si pustíme houslový koncert Ericha Wolfganga Korngolda. Koncert, v němž zpracoval také některé své filmové melodie. Totiž po emigraci do Spojených států se z Korngolda stal vyhledávaný hollywoodský skladatel filmové hudby. V finále z houslového koncertu hraje Daniel Hope a Královská stockholmská filharmonie hraje pod taktovkou Alexandra Shelleyho.

0: Finále z koncertu Ericha Wolfganga Korngolda nám teď zahrál solista Daniel Hope a královskou stockholmskou filharmonii řídil Alexander Shelley. Za okamžik bude 16 hodin, v následující hodině nás čeká hudba Antonia Vivaldiho, Friderika Chopina, Claude Debussyho, Josefa Haydna či Antonína Dvořáka. Vstoupíme do této další 16. hodiny hudbou Šeherezády Nikolaje Rimského-Korsakova. Jeho pohádkovou svitu zahajuje část Moře a Sindibádův koráb a nás pohoupe Chicago Symphony Orchestra s Danielem Barnboimem v čele.
1: Ladíte Klasik Praha.

A to byla Šeherezáda, symfonická svita Nikolaje Rimského-Korsakova. Daniel Barenboim v této ukázce řídil Chicago Symphony Orchestra. Teď si pustíme Chopinovo skarco číslo 3, Cismol. Hrát si budeme z poměrně čerstvé nahrávky pianisty Martina Kasíka.

Virtuózní skrco číslo 3 Cismolo od Frederika Chopina doznělo, a to v podání Martina Kasíka. Na své chopinovské CDčko nahrál všechny 4 balady a všechna 4 skerca. Vyšlo v roce 1924. Teď Larghetto z triové sonáty C dur Antonia Vivaldiho. Avi Avital na mandolínu a doprovází Venice Baroque Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Mého dalšího hosta znáte z koncertních pódií nejen jako solového klavíristu z Dvořákova tria, jehož je členem, ale také jako pedagoga. Ivo Kahánek se stal nedávno ředitelem Pražské konzervatoře. Zeptám se ho, jak tato pozice ovlivní jeho další umělecký život a jaké nové úkoly na něj čekají v ředitelně. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

vada, non visto provvedi, sapere.

Antonín Dvořák a jeho skladba pro violončelo s orchestrem, je to Rondo, které nám teď zahrál Jan Páleníček společně s jeho Českou komorní filharmonií, kterou dirigoval Ondřej Kukal. Teď to bude koncert pro trubku s orchestrem od Josefa Haydna. Miroslav Kejmar společně s komorním souborem České filharmonie nám zahrají Rondo. Závěrečné.

Doznělo závěrečné Allegro z koncertu S-dur od Josefa Haydna, koncertu pro trubku. Komorní soubor České filharmonie řídil Petr Škvor a solo měl Miroslav Kejmar. Teď to bude známá Syrinx, skladba Claude Debussyho pro solovou flétnu. Hrát na ně bude Paul Fried.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
6: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
5: Těšíme se na vás.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

efektní první část o štěstěně, která je vládkyně světa, zároveň mi je velmi vrtkavá. Z kantáty Carmína Burana právě dozněla. Kýnův smíšený sbor vedl Pavel Kýn a symfonický orchestr FOK řídil Gaetano Delogu. Teď předehrá k Lohengrinovi od Richarda Wagnera. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku, která ovšem stárne jako dobré archivní víno. Arturo Toscanini v čele NBC Symphony Orchestra.

0: Stříbrné smyčce NBC Symphony Orchestra teď nám zasvítili do dnešního odpoledního vysílání 29. června v pondělí. Teď máme necelé 2 minuty do 17. hodiny. My jsme teď slyšeli legendárního dirigenta Artura Toscaniniho v předehře k prvnímu dějství k Wagnerovu Lohengrinovi. No a za chvíli se ozve slavnostní symfonia z oratoria Šalamoun od Georga Friedricha Händla.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Královna ze Sáby, nebo také první část z oratoria Šalamoun od Georga Friedricha Händla dozněla. Hrály nám virtuozy di Praga pod vedením Ondřicha Vlčka. Teď zazní jeden z valčíků z řady čtyř charakteristických valčíků Samuela Coleridge Taylora. Na housle bude hrát Maya Megap a Matthew Shelhorn na klavír.

skladatele Samuela Coleridge Taylora příliš mnoho lidí nezná, ale věřím, že posluchači Klasik Praha jej znají. Hrajeme si z jeho orchestrálních děl. Teď to bylo dílo komorní, jeden z řady čtyř charakteristických valčíků. Valčík pro královnu a nám teď zahrála Maya Megap společně s Matthew Shellhornem. Svatební pochod Snunoci svatojanské Felixe Mendelssohna Bartholdyho, naproti tomu je velký hit. Pojďme si poslechnout nahrávku Gewandhausu z Lipska pod vedením Richarda Šajího.

orchestr Lipského Gewandhausu pod vedením Richarda Šajho, tedy těleso, které kdysi řídil také Felix Mendelssohn Bartholdy, dohrál svatební pochod z jeho snu Noci svatojanské scénické hudby ke stejnojmenné Shakespeareově hře. Teď John Williams a Devil's Dance z téma z filmu Čarodějky z Eastwicku a také už je to kousek poněkud pamětnický. My si ovšem poslechneme čerstvou úpravu pro komorní ansámbl.

0: Klasik Praha.
1: Na historických událostech kolem dobytí Mexika španělskými konkvistadory a posledních dnech aztéckého panovníka Montezumy II. Je založena barokní opera Montezuma Antonia Vivaldiho a právě kolem tohoto díla i námětu se bude točit další díl našeho pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
7: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
6: Těšíme se na vás.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněl menuet Z náhrobku Kupré Nova Světy Maurice Ravela, a to v verzi pro solový hoboj a orchestr. Bamberské symfoniky řídil Jakub Hruša a solo měl Albrecht Mayer. A my pokračujeme v proudu francouzské hudby. Toto je rapsodie od Emanuela Chabriera s názvem España. Hrát nám budou tentokrát vídeňští filharmonikové pod taktovkou Johna Eliota Gardinera.

Fantazie Espaňa pro orchestr dozněla dílem, bylo to dílem Emanuela Chabriera, francouzského skladatele, a hrali nám vídeňští filharmonikové pod taktovkou Johna Eliota Gardinera. Na programu teď Radio Klasik Praha má sonátu pro cello a klavír C-dur od Sergeje Prokofjeva. Violončelistou bude Václav Petr, na klavír hraje Alena Grešlová.

V podání Václava Petra a Aleny Grešlové dozněla třetí věta ze sonáty pro violončelo a klavír C-dur od Sergeje Prokofjeva. Virtuózní dílo. Teď si pustíme hudbu k divadlu, což je pětidílná svita Aarona Copelanda, amerického skladatele. Tanec teď hrají newyorští filharmonikové pod taktovkou Leonarda Bernsteina.

0: Klasik Praha.
1: K opernímu zpěvu se dostal, když chtěl udělat dojem na svoji spolužačku. Rád relaxuje s whisky a doutníkem, ale to se mu nedaří často, protože má doma tři malé raubíře. Mým dalším hostem je basista Jan Hnyk. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Živá nahrávka Půvabné svity a dur Antonína Dvořáka teď dozněla. A my jsme si teď vybrali nahrávku souboru Muzika Flora, kterou řídil Marek Štrincl. Tento soubor, který se etabloval na hudbě starší epochy, tedy barokní, dále postupoval ve shodě s trendem i k 19. století a jeho konci. Kdybyste měli zájem si v jeho pojetí poslechnout právě Dvořákovo symfonické dílo, tak vězte, že je nahrál v úplnosti. Teď Max Bruch a jeho houslový koncert číslo 1 G-moll. Solistou je Itzhak Perlman, koncert chyba orchestra vede Bernard Haitink.

0: Na Klasik Praha jste právě vyslechli třetí větu z koncertu číslo 1 G-moll Maxe Brucha. Hrál nám Itzhak Perlman na housle a koncert Chebau orchestra vedl Bernard Haitink. No a za okamžik už tady budou zprávy v 18. Po nich si můžete poslechnout například hudbu Emanuela, Karla Filipa Emanuela Bacha či jeho otce Johana Sebastiana Bacha. Máme zde taky Johannese Brahmse či Josefa Haydna a Vítězslava Nováka. Večerní program tak ten v 19 hodin zahájí slavná auditoria a ve 20 v koncertu bez smokingu, to tentokrát bude hudba Sergeje Prokofieva, uslyšíte v úplnosti svitu nebo obě svity z baletu Romeo a Julie a to v podání právě slyšeného koncert Chebau orchestru z Amsterdamu. Tak tolik k večernímu programu dnes v pondělí 29. června. No a teď už poslyšte zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Pavel je akreditován na summit NATO, českou misi ovšem povede Babiš. V pátek doplnili členové vlády prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident, s nímž je vláda kvůli jeho požadavku účastnit se fóra měsíce ve sporu, by podle předsedy vlády Babiše mohl projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí ústavního soudu neúčastnit. Jak by mohl příští rok, navrhl Babiš. Podle prezidenta Pavla je způsob, kterým se vláda staví k účasti hlavy státu na summitu v rozporu s opatřením ústavního soudu. Těchto sporů už si všímají i zahraniční média. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili 7 lidí, jeden člověk byl v kritickém stavu resuscitován. Na místě zasahovali i hasiči, zraněné vynášeli z areálu hasiči v dýchacích maskách. Případem se zabývá policie. Ke zdroji úniku se ovšem zatím nevyjádřila. Pražané, zpozorněte, metro C na lince nádraží Holešovice Pražského povstání od soboty 4. července do pátku 10. července nepojede. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Více informací jsou na webu Pražského dopravního podniku. Mimořádná předpremiéra nového snímku světově oceňovaného režiséra Pedra Almodovara se tuto středu uskuteční v Mariánských Lázních. Organizuje ji tým Karlovarského festivalu. Nápad promítnout divákům tuto novinku španělského držitele Oscara, nazvanou Hořké svátky, vznikl s cílem připomenout, že první festivalové ročníky hostila obě lázeňská města, tedy Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Tamní festival letos slaví jubilejní 60. ročník. Pásmo silných bouřek už zasáhlo Českou republiku a směřuje k severovýchodu. Aktuálně se nachází někde mezi Prahou a Jihlavou a přesouvá se směrem k severovýchodu. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, aby si lidé dali pozor na lokální silné nárazy větru. Mohou se také objevit kroupy kolem 3 cm a silné úhrny deště. V úterý se ochlazení projeví hlavně v Čechách. Teploty se tady budou pohybovat mezi 28 a 32 stupni, na západě kolem 25. Na jihovýchodě Moravy může být ještě až 36 stupňů. Přes den se mají přehánky a bouřky objevovat spíše ojediněle. Tolik zprávy a my na Klasik Praha ještě pokračujeme hudebním vysíláním, kterým vás dnes odpoledne provází Dita Hradecká. Dance Mystic od Charlotte Sohy.
1: Jsme Klasik Praha.

Orchestra Lyonu a Nikolaj Šep-Znajder v jeho čele právě dohráli Danse Mystique, mystický tanec od skladatelky Charlotte Soy. Hráli jsme si z jejich zajímavého alba Aux Étoiles ke hvězdám francouzské symfonické básně. Vyšlo v říjnu 2023 a obsahuje díla skladatelů jak známých, tak těch méně známých. A Charlotte Soy patřila právě k těm neznámým. Je to francouzská skladatelka a spisovatelka, představuje proud neoromantismu. Teď dílo Karla Filipa Emanuela Bacha z jeho symfonie číslo 2 B-dur představuje směr v hudbě, který reflektoval také literární hnutí Sturm und Drang. The English Concert vede Trevor Pinnock.

Na Klasik Praha to teď bylo Presto ze symfonie číslo 2 B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Trevor Pinnock řídil soubor The English Concert. Teď hudba z filmu Jak se vám líbí, opět jeden shakespearovský námět. Hudbu napsal Patrick Doyle.

0: Klasik Praha.
1: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tygra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Tohle je Klasik Praha.

Hudba Johanna Sebastiana Bacha teď zazněla do podvečerního vysílání Klasik Praha. Giuliano Carmignola společně s koncertem Köln zahráli třetí větu z jeho houslového koncertu číslo 2 E-dur. Teď je Vítězslav Novák a slovenské zpěvy. Uslyšíme cyklus v provedení Evy Garajové a doprovází Miloslav Sekera.

Skladatel, který měl pravou úctu k folkloru, který si ho vážil a miloval jej moravský i slovenský. Teď jsme slyšeli inspiraci Vítězslava Nováka slovenskými zpěvy, slovenskými nápěvy a písničkami lidovými. Mezi lety 1900 až 1930 napsal Novák 80 těchto úprav lidových písní. A nám teď výběr zaspívala Eva Garajová za doprovodu Miroslava Sekery. Pojďme si teď poslechnout finále ze symfonie číslo 100 G-dur Josefa Haydna. London Classical Players řídí Roger Norrington.

Na Klasik Praha právě dozněla vojenská symfonie s číslem 100 G-dur Josefa Haydna. Orchestr dobových nástrojů London Classical Players vedl Roger Norrington. No a teď je ve 6:45 nás čeká poslední ukázka tohoto moderovaného podvečerního vysílání. Bude to klavírní sonáta, respektive sonáta pro klavír a violončelo číslo 1 e-moll od Johannese Brahmse. Ellen Grimaud je klavíristkou a na violončelo hraje Truls Merk. Toto je první věta. No a mně nezbývá, než se rozloučit, milí posluchači. Dita Hradecká vám přeje krásný večer a hlavně už chladnější noci. No a brzy se zase uslyšíme.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl CZ.
4: Jsme Klasik Praha.
5: Slavná auditoria.
4: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
6: Už mnoho let vám posluchačům cyklu Světová auditoria nabízím pevný řád. První týden v měsíci je věnován koncertním sálům či operním domům ve světě. Třetí týden témuž v domácím vydání. Sudé týdny vás vždy v pondělí, kde se vysílá premiéra a následně ve dvou reprízách svou jiným směrem na hudební festivaly či soutěže. Lhostejnost dá u nás nebo ve světě. Případně, alespoň tedy v posledních letech, do hudebních muzeí. Jenže jak si poradit, když kalendář čtyřikrát do roka oznamuje, že v daném měsíci je pondělku 5. Tato zdánlivě rušivá okolnost má ale velkou výhodu. Nabízí mi totiž možnost oslovit vás náměty, které nejsou zaškatulkovány. Naopak poskytují volnost ve výběru a výzvu vydat se pro zpestření nejrůznějším směrem. Tentokrát jsem si vzpomněl na své dětství a mládí, kdy jsem docela dlouho poletoval mezi hudbou a literaturou. A nebo možná spíš naopak, mezi literaturou, protože jsem byl vášnivým čtenářem, a hudbou díky tomu, že jsem byl neúspěšným adeptem klavírní hry. Od té doby uplynulo mnoho let. Tu a tam se ovšem vynoří podnět, který mi dávné zájmy připomene. Tím, že obě umění, jak slov, tak tónu, propojí. Navíc se někdy stává, že za tímto vzájemným ovlivňováním se skrývá příběh, jehož rozplétání se podobá detektivce. Příklad za všechny? Vivaldiho opera Montezuma, tedy v italštině se tak jmenuje, z 30. let 18. století. A pak Carpentierova kniha Barokní koncert vznikla jen před 50 lety. Co ale mohou mít společného? Při luštění této literárně hudební hádanky se vydáme dvěma směry. Za Vivaldiho dílem na dané téma, které tehdy nebylo v hudbě zcela neobvyklé. Později však nabylo na jedinečnosti, neboť se zdálo navždy ztracené, ale nedávno se vynořil. Druhá rovina nabídne vhled do knihy, jejíž autor, kubánský spisovatel Alejo Carpentier, se operou od Antonia Vivaldiho originálně inspiroval. Snad vás dnešní vyprávění zaujme, i když je v rámci našeho cyklu výrazně neobvyklé. A mě, přiznávám, vrátí do mládí, kdy jsem i v divných dobách byl buď s krásnou knihou ve svém podkroví, anebo s ještě krásnější dívkou na koncertě, vlastně šťastný, jenom jsem si to neuvědomoval. První hudební ukázkou bude teď scéna ze třetího dějství Vivaldiho opery Montezuma, kolem níž budeme i nadále v našem vyprávění kroužit. Účinkují členové souboru La Grande Écurie et la Chambre du Roi.

Na počátku zašmodrchaného příběhu nebylo slovo, nýbrž hudba, přesněji řečeno opera. V úctyhodném objemu operního díla Antonia Vivaldiho, už 37., všechny přitom dokázal zkomponovat během pouhých 20 let. Psal se rok 1733, skladateli bylo 55, žil v Benátkách a jeho partnerkou byla o 32 let mladší pěvkyně Anna Giro, přezdívaná s narážkou na Vivaldiho původní zaměření i celoživotní vzhled Anina del Preto Rosso neboli Anička od Ryšavého kněze. Právě jí svěřil Vivaldi ve své zbrusunové opeře Montezuma hlavní, přestože nikoli titulní roli. Tou byla samozřejmě postava někdejšího aztéckého krále Montezumy II., který vládl v daleké jeho americké říši na přelomu 15. a 16. století a zahynul roku 1520 při vpádu španělských dobyvatelů vedených Hernánem Cortézem. I ten má v opeře s nevelkým počtem postav svou úlohu, libreto Alvisiho Giustiho, které bývalo mylně přisuzováno jeho otci Girolamovi, se může jevit jako dvojznačné. Na jedné straně z něj čiší obdiv k dalekým plavbám do neznámých končin, které mořeplavci podnikali. Na straně druhé se dá ale vycítit i soucit s osudem aztéckého panovníka a hlavně jeho ženy, respektive vdovy. Právě tu stělesnila Anna Giro. Premiéra Vivaldiho Montezumy, jak se jeho jméno překládá do italštiny, se odehrála 14. listopadu 1733, takřka v předvečer svátku svaté Cecílie, která je, jak známo, patronkou hudebníků a zpěváků. Opera poprvé zazněla v Teatro Sant'Angelo, pátém z benátských divadel, které tu byly v rychlém slevu postaveny během 60. let 17. století, kdy ve městě vrcholila operní horečka. Díky své skvostné poloze, schlížející na velký kanál a blízký most Rialto, se Teatro Sant'Angelo pyšnilo značnou prestiží. Poprvé tu zazněla například díla Albinoniho, a taky Vivaldi sem ještě před Montezumou umístil premiéru jiné svojí opery Filip král Makedonský. To bylo roku 1720. Pro nás je zajímavé, že k témuž námětu, ale s jiným libretistou, se vrátil o 38 let později český skladatel působící v Itálii. Montezuma Josefa Myslivečka zazněl poprvé 23. ledna 1771 ve Florencii. A k nám se opera dostala až roku 1931, kdy uplynulo 150 let od Myslivečkovy smrti. Její provedení ve Vinohradském divadle, nastudované souborem Pražské konzervatoře, jakoby předznamenalo návrat k barokní hudbě, patrný tehdy především v Německu, které s úžasem i s úctou znovu objevilo jak dílo, tak postavu a příběh Georga Friedricha Händla. My dnes Händla připomeneme ukázkou z jednoho z jeho nejslavnějších opusů, a sice vodní hudby. Účinkuje soubor Ars Rediviva se svým uměleckým vedoucím Milanem Munzlingerem.

A právě Handel se kromě jiných mihne knihou z roku 1974, kterou se zřetelem k Vivaldiho stvárnění Montezumy napsal Alejo Carpentier. Proč právě on? A jak to, že je román nazvaný Barokní koncert zalidněn tak různorodými postavami, včetně Igora Stravinského či dokonce Louisa Armstronga? Alejo Carpentier se sice narodil počátkem 20. století ruské matce a francouzskému otci ve švýcarském Lausanne, ale brzy se s rodiči přemístil na Kubu. A přestože se během svého rušného života, který se uzavřel roku 1980 v Paříži, opakovaně stěhoval, Latinská Amerika a její literatura mu učarovaly. Obdivoval kolumbijského spisovatele Gabriela Garcia Márqueze, sice mladšího než on, ale díky kultovnímu románu 100 roků samoty a udělení Nobelovy ceny násobně slavnějšímu. Navíc je oba spojoval obdiv k Fidelu Castrovi. Po studiích architektury se Carpentier vrhl na muzikologii, zároveň se uplatnil jako novinář a poté i jako autor knih, které do češtiny převáděl hispanista Eduard Hodoušek. Mnohokrát ohmatané z četby v mládí, dodnes mají své místo v mé knihovně svazky Výbuch v katedrále či Náprava dle metody a samozřejmě Barokní koncert. Alejo Carpentier do něj mistrně promítl jak své muzikologické znalosti, tak lásku k magickému realismu pro latinskoamerickou literaturu tehdy příznačnému. V jeho duchu volně přechází mezi epochami a předvádí čtenáři zábavnou galerii postav, které spolu zdánlivě nijak nesouvisejí, ale dohromady tvoří objevně působivý celek. Kniha vypráví smyšlený příběh mexického boháče, který se svým kubánským sluhou, milujícím hru na trubku, vydává z nudy až do Evropy. Přes Madrid přicestují roku 1709 do Benátek v době karnevalu. Mexičan se převlékne za Montezumu, což při náhodném setkání v kavárně nadchne Vivaldiho. Spolu se pak přemístí do sirotčince Ospedale de la Pietà, kde skladatel působil. Přidá se k ním, věřte nebo nevěřte, Handel a během improvizovaného jam session taky Armstrong, idol Mexičanova sluhy. Spolu se pak vydají k hrobu Igora Stravinského a cestou narazí na smuteční procesí vzdávající hold Richardu Wagnerovi. Že vás šokuje tento výčet magicky porušující chronologii, ale vtipně reflektující benátské hudební reálie? Však je to smyslem barokního koncertu, jakým se hudby znalý spisovatel Alejo Carpentier poklonil památce Antonia Vivaldiho, ale i aztéckého krále. A zaujal čtenáře tím, jak promíchal realitu a fantazii do svého literárního koktejlu. Odbočme teď od hudby barokní ke zmiňovanému Wagnerovi. A to proto, že zazní předehra k jeho opeře Tristana a Isolda v úpravě pro 23 smyčců a v podání pražských komorních solistů pod taktovkou Radka Baboráka.

Před půlstoletím, kdy vyšla Carpentierova kniha Barokní koncert, se zdálo, že se jedná o poslední poctu Vivaldiho opeře Montezuma. Její partitura, kterou běh času zavál do Berlína, se totiž ztratila v samém závěru druhé světové války. Přesněji řečeno, byla uloupena vojáky Rudé armády a odvezena do Kyjeva. Až po letech se ukázalo, že Ukrajina je ochotna partituru vrátit, byť se ztraceným začátkem opery a s neúplným třetím jednáním. Stalo se tak roku 2002. Poté se do Vivaldiho Montezumy ponořili odborníci z řad muzikologů a skladatelů a dílo dokomponovali. Svoji novodobou premiéru si odbylo 21. září 2005 v Düsseldorfu. Jak by asi do svého barokního koncertu začlenil Alejo Carpentier, pokud by ještě žil a při psaní svobodně putoval časem? Kdo ví? V úvodu dnešního pořadu jsem zmiňoval, že se stejného tématu jako Vivaldi chopil i náš Josef Mysliveček. A tak dnešní pořad uzavřeme předérou k právě jeho opernímu zpracování. Hraje L'Orfei Baroque Orchestra, řídí Michi Geig.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Ladíte Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
3: Klasik Praha.
6: Dnes večer vám, milí posluchači, nabídneme hudbu k jednomu ze světově nejproslulejších a nejuváděnějších baletních děl, k baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie. Sergej Prokofjev sdílel podobný osud jako mnozí jeho vrstevníci z řad inteligence. Už od carských dob byli ruští umělci zvyklí trávit řadu měsíců, někdy dokonce i let v západoevropských zemích. Vzpomeňme životopisu Turgenevova, Dostojevského, Čajkovského a dalších. I Prokofjev jezdil často na západ a zamířil tam i v roce 1918. Na rozdíl od jiných, k nimž patřili třeba Stravinsky či Rachmaninov, však uposlechl výzvy určené umělcům ve 30. letech 20. století. Vraťte se domů a pomáhejte budovat kulturu naší země. Jistě si tím přivodil nejrůznější problémy. Jeho manželku zatkli za podezření ze špionáže. Po druhé světové válce byl kritizován za takzvaný formalismus. Jeho díla měla problémy s uváděním. Nechtěnou ironií osudu zemřel Prokofjev ve stejný den jako Stalin a jeho pohřbu se v době všeobecného smutku nad odchodem největšího člověka v dějinách lidstva zúčastnilo jen pár nejbližších. Přitom šlo o jednoho z nejvýznamnějších skladatelů první poloviny 20. století. V mládí byl Prokofjev bouřlivák, rád dráždil učitele, měl ku příkladu nezřízenou radost z toho, že obávaný ředitel konzervatoře Alexandr Glazunov vzteky třískl dveřmi při provedení Prokofjevovy absolventské kompozice. S léty však jeho osobnostní i tvůrčí bouřliváctví bledlo a ustupovalo životní moudrosti a laskavosti. Přestěhování z amerického kontinentu zpět do Ruska znamenalo zároveň přelom v jeho tvorbě. Začala být jednodušší, sdělnější. I když zde cítíme tlak státní ideologie, musíme konstatovat, že po návratu domů vznikla nejpopulárnější Prokofjevova díla a bez pochyby k nim patří i balet Romeo a Julie. Je k neuvěření, že tuto hudbu považovali choreografové v době vzniku díla za nesrozumitelnou a odmítali balet inscenovat. Dnes se nám Prokofjevův Romeo a Julie jeví jako nejlíběznější kreace melodiky, příjemné zvukovosti a pravé ušlechtilé dramatiky. Baletu se nakonec ujali moravští umělci. Premiéra se konala v Brně, krátce před propuknutím druhé světové války 30. prosince 1938. Choreografii k představení vytvořil tehdejší ředitel brněnského baletního souboru Ivo Váňa Psota. Poté byly ještě v partituře provedeny změny a konečná podoba byla předvedena v roce 1940 v Kyrovově divadle. Originální Prokofjevův balet rozvíjí Shakespeareovo drama zcela podle předlohy. Později se mnozí choreografové snažili balet modernizovat, jeho čísla všelijak přeskupovali, dodávali jim jiný smysl a podtext. Prokofjev sám vytvořil z baletních čísel 3 symfonické svity, uplatnil v nich ta nejúčinnější čísla baletní předlohy. Mnohé přitom předělal, takže verze téhož čísla v baletu a ve svitě se nejednou liší. V koncertním provozu se zmíněné 3 svity podle přání dirigentů často kombinují a vytváří se tak zcela nová seskupení jednotlivých částí. Tak je tomu i dnes. A dnes zazní výběr z těchto baletních svit, a to v provedení Concertgebouw Orchester Amsterdam. Řídit bude Myung Wung Chung. No a já přeji krásný večer.
3: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: jsme Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. V dnešním dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se vydáme do období, kdy se venkovní teploměry šplhají k maximum a kina kdysi praskala ve švech. Budeme mluvit o letních blockbusterech. Začít nemůžeme nikde jinde než u snímku, který termín letní blockbuster v podstatě definoval. V roce 1975 vyděsil miliony diváků mladý Steven Spielberg svým thrillerem Čelisti. O polovinu úspěchu se však postaral skladatel John Williams. Když Williams poprvé přehrál Stevenu Spielbergovi na klavír ono pověstné střídání dvou tónů, režisér se rozesmál a myslel si, že jde o vtip. Williams ho ale přesvědčil, že v jednoduchosti je síla. Tento minimalistický motiv našel inspiraci v Dvořákově symfonii Novosvětská. John Williams za soundtrack k Čelistím naprosto zaslouženě získal Oscara.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Jen o 2 roky později, v květnu 1977, vtrhla do kin další letní senzace, která navždy změnila popkulturu. George Lucas představil světu Star Wars a u kormidla hudební složky nestál nikdo jiný než opět John Williams. V éře 70. let minulého století, kdy v hollywoodských filmech vládla spíše syntezátorová, popová nebo experimentální hudba, zariskoval George Lucas s naprosto odlišným přístupem. Na radu Stevena Spielberga najala Williamse, který se rozhodl oživit tradici velkolepého, pozdně romantického symfonického orchestru ve stylu Richarda Wagnera nebo Gustava Holsta. S využitím takzvaných leitmotivů, tedy hudebních témat spojených s konkrétními postavami nebo koncepty, vytvořil Williams soundtrack, který vrátil velký orchestrální zvuk triumfálně zpět do Hollywoodu a dodnes je považovaný za nejlepší filmovou hudbu všech dob.

pořadu Hudba stříbrného plátna připomínáme největší letní hity. Přesuňme se do roku 1979. Koncem května měl premiéru sci-fi horor Ridleyho Scotta Vetřelec. Atmosféru klaustrofobie a neznámého vesmírného děsu mistrovsky podtrhl skladatel Jerry Goldsmith. Spolupráce mezi Goldsmithem a režisérem Scottem byla nesmírně napjatá. Goldsmith napsal pro úvodní titulky původně nádherné, lirické až romantické téma, které mělo evokovat prázdnotu a izolaci vesmíru. Scott ho ale odmítl a donutil skladatele napsat nový, mnohem temnější a disonantnější úvod. Aby toho nebylo málo, režisér v konečném střihu některé Goldsmithovy pasáže úplně vymazal a nahradil starší hudbou, kterou měl v střižně jako pracovní verzi. Goldsmith zuřil a na spolupráci s Ridley Scottem na Vetřelci nerad později vzpomínal.

To byla hudba Jerry Goldsmithe z Vetřelce a u sci-fi se zdržíme. V květnu roku 2009 vdechl režisér J.J. Abrams nový život legendární sérii Star Trek. Hudební doprovod pro moderní dynamický restart této vesmírné ságy dostal na starosti Michael Giacchino. Ten stál před obří výzvou, jak navázat na ikonickou a diváky uctívanou hudbu Jerryho Goldsmithe a Alexandra Carriage z původních filmů a seriálu. Rozhodl se jít vlastní cestou a vytvořil z Brusu nové ústřední téma. Původní fanoušky pak potěšil geniálním tahem, když klasickou fanfáru ze 60. let nechal zaznít v celé své kráse až na samotném konci filmu.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Letní blockbustery to nejsou jen akční sci-fi a thrillery, ale také rodinné animované filmy. V červnu 2003 studio Pixar uhranulo svět podmořským dobrodružstvím Hledá se Nemo, ke kterému napsalo hudbu Thomas Newman. Režisér Andrew Stanton byl dlouholetým obdivovatelem Newmana a bál se, že skladatel odmítne pracovat na, jak řekl, pouhém animáku. Newman ale nabídku přijal a vtiskl filmu naprosto neotřelý zvuk. Místo toho, aby sadil na klasickou, popisnou a přehnaně veselou hudbu, která tehdy v animovaných filmech dominovala, složil ambientní, barvitou a hluboce emotivní partituru. Použil k tomu pestrou škálu nástrojů, od hoboje přes ukulele až po elektronicky upravené smyčce.

Na závěr dnešního dílu pořadu Hudba stříbrného plátna o letních filmových hitech se přeneseme do července roku 2008. Režisér Christopher Nolan tehdy redefinoval komiksový žánr batmanovským thrillerem Temný rytíř. Hudební vizionáři Hans Zimmer a James Newton Howard pro něj stvořili soundtrack, který rezonuje dodnes. Pro stvárnění anarchistického a nepředvídatelného Jokera, kterého geniálně odehrál Heath Ledger, odmítl Hans Zimmer složit klasické padoušské téma. Namísto toho vytvořil motiv založený na jediném neustále gradujícím tónu hraném na violončelo, který byl následně elektronicky deformován a doplňován zvuky žiletek klouzajících po strunách a bušením do kovových předmětů. Lyričtější pasáže pak napsal zejména James Newton Howard. Ukázkou z Temného rytíře se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Tohle je Klasik Praha.